železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Letní sezóna na horách začíná. Horská střediska investovala přes miliardu a vy to určitě pocítíte. Ano, horská střediska tady u nás letos do rozšíření letních aktivit investovala rekordní zhruba 1,1 miliardy korun. Je to především kvůli výstavbě wellness centra v Dolní Moravě na Orlickou Ústecku zhruba za miliardu. Investice do letní sezóny v horských střediscích se ročně zpravidla pohybují v součtu okolo 200 milionů. Asociace horských středisek to potvrzují a střediska zasahují samozřejmě vám víc do těch peněženek, ale samozřejmě zlepší kvalitu. A pěkně postupně vám nabízí další a další zajímavé věci, tak věřím, že si to užijete, když vyrazíte. Teď si užijte další hity u nás na Krokodýlu. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Do přírody a na parohy se podíváme právě teď ve vysílání krokodýla, protože s příchodem jara začínají daňci a další zvířata shazovat paroží. Jde o přirozený proces, při kterém staré paroží pozimně odpadá a následně dorůstá nové. Brněnští lesníci apelují na veřejnost, aby nalezené parohy v lese ponechali a neodnášeli si je. Tak doufejme, že poslechnete. Děkujeme. Už jdeme za dalšími hity. Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Vždycky jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána tu bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rý.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Taylor Swift. Opel.

Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a celou jižní Moravu. Let's come together. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nám.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
1: Unihoby.
0: Vše pro tvé zelené království.
2: Krokodýl.

0: 5 hodin 30 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den, máme tady druhý pracovní den 19. týdne, a to úterý 5. května. Klaudie dneska slaví svůj svátek, my gratulujeme. Kdybyste chtěli hned ze startu narozeniny, třeba herec Marek Vašut má dneska 660, zpěvačka Adele má dneska 38. Tak to jsou ty oslavné věci. Co se týče počasí, jestliže jsme včera měli nácvik léta, dnes v tom budeme pokračovat, probereme to podrobněji během chvíle, ale třeba na jihu kraje dneska výjimečně až 29 stupňů. Ano, to máme 5. května. No nic. Co se týče silnic, pokud v téhle chvíli někam vyrazíte, nemáme zatím hlášeny žádné zásadní události, jako třeba ale nehody ze zvěří. Jedna je hlášena u obce Lesní Hluboké, silnice 602, osobní auto se zvěří. A další, ta samá nehoda osobního auta se zvěří, se řeší v téhle chvíli u obce Tasovice na Znojemsku, takže tam dejte pozor. Školáci, respektive, pardon, už nejsou školáci, do školy furt chodí, že maturanti dneska píšou didaktický test z češtiny a literatury, tak doufám, že se jim bude dařit tak, jak si sami představují. Přátelé, pojďme na to. Dobré ráno, dobrý den.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: 3 minuty a bude 6:15. Přejeme dobré ráno. Jak bude dnes? Ještě větší teplo než včera. Ano. Převládat bude dneska polojasno, občas oblačno, oblačnost bude částečně průsvitná. A nejvyšší odpolední teploty u nás na Moravě 25 až 28 stupňů. Na jihu kraji výjimečně až stupňů 29. Co se týče té aktuální teploty, tak v Brně máme 15 stupňů, Vyškov hlásí 7,5, Břeclav 8 a Žďár tam už je stupňů 11. Tak dobré ráno.
2: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
5: No vám i tobě a taky tobě.
6: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 5 hodin 59 minut k tomu úterý 5. května, to je právě dnes ze studia Rádia Krokodýl. Vám dobré ráno přejí francouzská Kateřina Horáková.
1: Bonjour. Tak jako vím, že je to trapný, ale mohla jsem si to...
0: Ale ježiš, to je jasný. Prosím tě, a v Paříži si to říká přesně takhle, jo? Bonjour.
1: Tak snažila jsem se to tam jako... kopírovat.
0: No i to dneska po ránu probereme. Každopádně, co bude ve zprávách v 6?
1: Dozvíme se třeba to, že hokejistou sezony byl vyhlášen po 10 letech útočník Roman Červenka. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 6. Ray. Cindy Lauper. A taky Eva Farna. Nevím, co nás dneska čeká, co se týče počasí. Je tady teplej než v Paříži, prosím tě?
1: Ne, je tam úplně stejně,
0: jo?
1: Takže o nic nepřicházíte.
0: No, každopádně dneska bude skoro léto. Už teď máme 15,5 stupně, odpolední teploty 28 a na jihu kraji výjimečně až 29 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na přetrvávající sucho reagují i správci brněnské městské zeleně. Keře či trávníky zavlažují už od února, včetně víkendů. Zvýšenou péči věnují v těchto dnech také stromům. Aby se voda dostala až ke kořenům, používají zálivku hloubkovou injektáží.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Lidé v Blansku mohou navrhovat menší projekty do participativního rozpočtu. Jde o jeho 8. ročník. Novinkou je, že návrhy na zlepšení veřejného prostranství bude posuzovat také městský architekt. Na uskutečnění vítězného návrhu pak bude stejně jako v předchozím ročníku 850 tisíc korun.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Obytné hospodářské stavení u větrného mlýna v Kuželově se po opravě znovu otevře návštěvníkům. Uvnitř najdou rozšířenou expozici horňanského bydlení a hospodářství na přelomu 19. a 20. století. Turistická sezona v areálu mlýna začne zítra. Hokejistou sezony byl včera vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže po 10 letech. Kapitán hokejové reprezentace také potvrdil, že plánuje startovat na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku. Šampionát začne už 15. května.
3: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zkontrolujeme silnice, slovo má Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se ucpává Olomoucká a Hladíkova ulice na cestě do centra před odbočkou do Tržní. Na Brněnsku mezi Velkou Bíteší a Lesním Hlubokým u Přebyslavic stojí osobní vozidlo po nehodě, projíždí se Kyvadlově. A ucpává se hlavní cesta ze Svitav do Brna v Lipůvce. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 6. hodině raní.
1: Přejeme vám krásné úterý, no a my stále soutěžíme o vstupenky na Majáles, také o WC budku Rádia Krokodýla. Podrobnosti v této hodině, buďte s námi.
2: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Minulý měsíc jsem měl velké dilema. Jestli se mám rozvést a vzít si mladou 19. No a co ti v tom zabránilo? Manželka.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Co přinesl 5. květen toho kterého roku? Pojďme se podívat do historie. Například v roce 1434 v rámci husitských válek radikální husité utrpěli dva zdrcující neúspěchy. Jednak staré město pražské přešlo na stranu umírněných a jednak přibík Sklenové podruhé prolomil se zásobovacím konvojem obležení katolické Plzně, čímž je definitivně zmařil. Taky můžeme třeba zmínit rok 1959, kdy v Kbelích vzlétl historicky první československý proudový letoun Aero L-29 Delfín. Co můžeme zmínit ze světa? Těch záležitostí je tady poměrně hodně. Například rok 1809. Mary Keesová se stala první ženou, která získala patent v Americe, a to na techniku tkaní slámy s hedvábím a také vláknem. V roce 1865 byla v Ohio spáchána první vlaková loupež ve Spojených státech. V roce 1891 The Music Hall, nyní známá jako Carnegie Hall, byla slavnostně otevřena prvním veřejným koncertem, na kterém jako hostující dirigent účinkoval Petr Ilič Čajkovský. V roce 1912 byly ve Stockholmu zahájeny 5. letní olympijské hry. Taky můžeme třeba mrknout na rok 1944, kdy Mahatma Gandhi byl propuštěn z vězení. Taky určitě zmíníme rok 1996. Na vídeňském hokejovém mistrovství světa po vítězství nad Kanadou získalo české hokejové mužstvo titul mistrů světa. Jej, to byl řev. Bylo krásné. Kdo z těch známých dneska slaví narozeniny? Například herec Marek Vašut, ten má dneska 66. narozeniny a zpěvačka Adele, ta dneska slaví narozeniny 38. A pokud jste ještě nestihli pogratulovat k svátkům, tak právě dneska slaví Klaudie, ale také třeba Liboslav a nebo Luboslav. Dnes je také Den boje za rovná práva handicapovaných. Je také Mezinárodní den porodních asistentek, Světový den hygieny rukou a Světový den plicní hypertenze. Pokud dneska cokoliv slavíte vy, tak my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: po dílu 19 minut po 6. hodině ranní. Katka má v téhle chvíli připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: Léto je tady. Odpoledne na jihu kraji výjimečně 29 stupňů, jinak ochloupeček méně 25 až 28. Dneska to bude bez deště. Jestli přijde nějaký zítra konečně, to se necháme překvapit.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Situace se žloutenkou je na jihu Moravy podle hygieniků nadále nepříznivá. Za poslední měsíce hepatitidou typu A nakazilo dalších 60 lidí. Oproti předchozím měsícům je to méně. Od začátku roku evidují hygienici v kraji 335 případů, což je téměř třetina z celého Česka. Hasičům se včera večer podařilo lokalizovat požár v části Národního parku České Švýcarsko, se kterým bojují od soboty. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude. Plochu požářiště se podařilo snížit z původních 100 hektarů na zhruba 20 hektarů. Žáky posledních ročníků maturitních oborů středních škol dnes čeká povinný didaktický test českého jazyka a literatury. Přihlásilo se k němu 84 249 maturantů, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře Barbora Krejčíková se po téměř tříměsíční pauze zaviněné svalovým zraněním vrací na tenisové turnaje. V prvním kole v Římě dnes nastoupí proti Jacques Motové z Francie. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
5: Unihoby.
4: Vše pro tvé zelené království.
6: Izomat stavebniny.
7: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
8: Best Beleza.
7: Nádherná zahradní dlažba.
8: Best Bellissima.
7: Dvě úžasné zahradní dlažby.
8: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
10: První probuzení na moři?
11: První selfie s delfínem.
12: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
13: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
17: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
2: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Brněnský majáles s Rádiem Krokodýl.
1: Máme úterý a v pátek už tady bude brněnský majáles na brněnském výstavišti. Co se týče vás, milí zlatí, a té exkluzivní ceny, tak dneska se to rozhodne. Cože pro vás máme?
2: Máme pro vás VIP cenu, to znamená pro velmi ideálního posluchače hrajeme o 2 gold vstupy, no a taky k tomu máme něco, co nemá jen tak nikdo na majálesu. A to soukromou WC budku Rádia Krokodýl.
1: Budete mít od toho klíče jenom vy, nikdo jiný, koho tam pustíte, záleží jenom pouze na vás. Abyste tuhle cenu vyhráli, tak nám musíte napsat na studiu @krokodil.cz, co všechno jste ochotní pro tuhle výhru podstoupit.
2: No a samozřejmě ten nápad musí být co nejvíc bláznivý, kreativní a odvážný a to, co nám slíbíte, musíte samozřejmě splnit.
1: Tak pište studio@krokodil.cz a dneska se rozhodne, s kým, že tu šílenost budeme realizovat.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se ucpává Olomoucká a Hladíkova ulice na cestě do centra před odbočkou do Tržní. Na Brněnsku mezi Velkou Bíteší a Lesním Hlubokým u Přebyslavic stojí osobní vozidlo po nehodě, projíždí se Kyvadlově. A ucpává se hlavní cesta ze Svitav do Brna v Lipůvce.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5,5 minuty po půl sedmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, proč se musíme naučit psát.
3: Protože abychom si mohli číst knihy.
4: Abychom mohli psát do rodičů a knihy, která je prázdná.

0: který písmena umět.
1: Aby jsme mohli jít do školy a aby jsme měli jedničky a ne pětky.
2: Aby jsme mamince mohli posílat dopisy nebo tátovi.
3: Naučit se psát proto, abyste třeba dneska mohli zdárně maturovat z češtiny, dneska.
4: Dětskám držíme strašně pěsti, jsou to nervy, úplně se do toho vžívám, protože nás to čeká za 2 roky, což se zdá jako daleká doba, ale ono to hrozně uteče.
3: To je pravda. Hele, kdyby tak jako třeba směla psát nějakou maturu, myslíš, že byste ještě dala z češtiny nějaký sloh,
4: nedala,
3: dala fejeton nebo něco takový?
4: Ne, absolutně.
3: Milí maturanti, buďte v klidu, já taky ne, takže my s Katkou jako leskáme a držíme palce. Dobré ráno.
5: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Loube Gamma, Mod number 5 na Krokodýlu, 4,5 minuty před 6:45. Venku máme jak hezky teplo a bude ještě teplej. V centru Brna máme 14 stupňů, Břeclav hlásí stupňů 7,5. Co se týče Vyškova, tam je stupňů 8, Vežďáru nad Sázavou je stupňů 11. Dnešní odpolední teploty 25 až 28, na jihu kraji výjimečně až 29 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Letečtí záchranáři brněnských hasičů mají za sebou perné dny. Zasahovali například u rozsáhlého požáru lesa nedaleko Moravky na Frýdecko-Místecku či požáru lesa u Šašovic blízko Želetavy na Třebíčsku. Běžně mají lidé podle lékařů 8 až 10 kožních znamének, někteří ale třeba i 50 nebo 100. Je třeba je pravidelně sledovat kvůli riziku rakoviny kůže, zejména měnící se velká nebo jejich velký počet. V květnu si mohou lidé kůži nechat prohlédnout na preventivních akcích. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další 3 lidi v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinu Ministerstvu spravedlnosti. Dopustili se podle nich trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Server Seznam zprávy uvedl, že jde o ex-ministra spravedlnosti Blažka, jeho někdejšího náměstka Daňhala a brněnského advokáta Tyce. Poprvé od zimních olympijských her v Pyeongchangu v roce 2018 zavítají sportovci z KLDR do znepřátelené Jižní Koreje. Fotbalistky Neko Yangu se 20. května utkají v Suwonu s tamním týmem semifinále asijské ligy mistryň. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Já ten krám vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
7: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
6: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
7: Má dovolenou, pane řediteli.
6: Tak to se můžeme jít klouzat.
8: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
9: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: Doufejme, že se zadaří 8,5 minuty před sedmou.
1: No tak o tomto muži určitě, ale zase na druhou stranu nemáme úplně nejlepší zprávu, protože hvězdný útočník David Pastrňák z Bosnu připustil, že nevidí jako příliš reálnou možnost, že by posílil hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. To začne už příští týden v pátek 15. května. Jeho týmu v NHL skončila sezona poté, co v noci na sobotu prohrál i třetí domácí duel série prvního kola playoff s Buffalem. Pastrňák se hned v sobotu spojil s generálním manažerem reprezentace Jirkou Šlegrem. No a domluvili se, že definitivní rozhodnutí sdělí 29-letý lídr Bostonu zástupcům národního týmu za týden. Každopádně z toho rozhovoru je prý zřejmé, že účast na mistrovství světa nepřipadá příliš v úvahu, protože Pastrňák potřebuje nějakou pauzu, má za sebou náročnou sezonu, taky se potýkal se zraněním třísla, no a narodila se mu druhá dcera, takže no svůj čas potřebuje věnovat i rodině. Ale my fanoušci samozřejmě doufáme, naděje umírá poslední, že?
2: Já se mu jako moc nedivím, jako přesně o tom, co jsi říkala, hlavně já teďka má čerstvě mimčo, tak jako užijící s ním ty začátky, je to krásné. Každopádně, Pasto, ať se daří.
0: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře. Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
1: Jo.

0: Train, Hey Soul Sister, tady u nás na Radiu Krokodýl minutu a půl před 7 hodinou raní.
1: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Hru Mirandolína uvádí divadlo Reduta v 19 hodin a hru Držím ti město uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
0: 3/4 minuty schází do 7 hodiny raní na Krokodýl budou zprávy. Maje Katka, dobré ráno.
6: Pěkné ráno. Brno střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové, víc ve zprávách.
0: Po 7 Bruno Mars a Rosie. Unique 2. A taky bude slza. Venku je teplo a bude ještě tepleji, možná na některých místech i jednou tolik. V Brně máme v téhle chvíli na teploměru 13,7, ve Vyškově 8,5, Břeclav hlásí stupňů 7,5, Znojmo už skoro 12, Žďár nad Sázavou, ten má 10 stupňů. Odpolední teploty budou letní, 25 až 28, na jihu kraje výjimečně až 29 a pršet dneska nemá.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Je 7, hezké ráno.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Městská část Brno střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové v centru města. Součástí prací je vybudování nových cest, stromořadí s terasami nebo fontány. Jde o jeden z posledních parků v centru města, který ještě nebyl obnoven. Předpokládané náklady přesahují 73 milionů korun.
4: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
6: Kvůli zhoršujícímu se nepořádku v okolí kontejnerů na odpad začne Znojmo instalovat fotopasti. U vybraných stanovišť město postupně umisťuje i kamery. Město sice cestou represí jít nechce, ale pokud se stav bude zhoršovat, je vedení odhodlané sáhnout i k tvrdším opatřením.
4: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
6: Okresní soud v Břeclavi by dnes mohl vyhlásit rozhodnutí v případu smrti 12-letého chlapce, na kterého v roce 2024 spadla na hřišti branka. Žalobkyně z usmrcení z nedbalosti viní tehdejšího vedoucího servisního střediska technických služeb. Muž vinu popřel, hrozí mu až 6 let vězení. Fotbalová liga mistrů pozná dnes prvního finalistu. Do závěrečného zápasu o trofej postoupí po 20 letech Arsenal nebo po poloviční době Atletico Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Odveta je na programu od 21 hodin.
2: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Novinky odtamtud má pro nás v téhle chvíli Kuba.
7: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně ve Slatině čekejte zdržení kolem 5 minut před křižovatkou ulice Řípská a Tuřanka. Ucpává se poříčí do centra před Dornichem. Pomalu se jede na cestě od Bystřece k Žabovřeské ulici před sjezdem na Veslařskou. Zdržení narůstá na D1 u Holubic mezi Vyškovem a Brnem a také na příjezdu do Brna po dálnici D2 od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globa Asistance Kupce.
0: Kubo, děkujeme, není to všechno, pojďme dál. Břeclav, ulice Sovadinova, tam se srazila 2 osobní auta. Pozor taky dejte u obce Hrušky na Břeclavsku, silnice 42-43, uvízl tam tahač na přejezdu a provoz je tam zastaven. Obec Petrov na Hodonínsku, tam se řeší nehoda nákladního auta s chodcem. No a nákladák s chodcem to nevystí nic dobrého. D1 od Vyškova se to kolem Holubic výrazně ucpává, tam už naberete nějakých 8-10 minut, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 7 hodině raní.
1: A chystáme pro vás soutěž s brněnským Hantecem už za pár minut, tak si to nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane Vrchní, v té želví polevce není ani kus želvího masa. No jasně. A v maďarském guláši taky neplave žádnej Maďar.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 11 minut. K tomu máme tady Hantec a co je ve hře? Dvě vstupenky do kina Lucerna na promítání filmu Hurvínkova cesta do Tramtárie. Bude se to promítat v neděli, teďka v neděli od 13 hodin a 45 minut.
2: Kdo by chtěl vyrazit, tak volá právě teď v soutěži s Hantecem na rádiu Krokodýl linku 603 103 103.
1: Na co se to dneska Ženek ptá?
3: Dneska vám hoklu do placu. Co to znamená, kolik ti si poraky?
1: Kolik ti sypou raky, se ptá Žanek. Zeptal se i v ulicích Brna, jestli lidé věděli nebo nevěděli.
4: Ty, kolik máš peněz, bo kolik to stojí?
5: Kolik je hodin?
6: Kolik je hodin?
7: Kolik to stojí, jako teda, no.
6: Jaký máš plat?
2: No, tak jsou tam různorodé odpovědi.
1: Ale byly tam i správné odpovědi. Radio Krokodýl, dobrý den.
8: Dobrý den, u telefonu Zuzana.
1: Zuzko, dobrý den, kolik máte hodin?
8: Já mám hodin 7:45, tudíž si poměr raky dobře.
2: To jsme chtěli slyšet.
1: Ano, nechám si to ještě posudit od Žanka.
3: Kolik ti si po raky znamená, kolik je hodin, případně kolik máš hodin na hodinkách?
1: To by mě zajímalo. Já vím, že mám takové životní období, kdy 5 let nedám ani ránu bez hodinek, potom zase jakože neustále furt s hodinkama. Jak to máte vy?
2: Já jsem teda musím říct, že já jsem dneska zrovna si po strašně dlouhé době vzala opravdu náramkové hodinky, takže to je úplně tematický.
1: Hezké. Kolik jak to máte vy s hodinkama? Nosíte, nenosíte, nebo máte mobil?
8: Já jsem hodinky neměla asi 10 let.
1: No, tak to jsme na tom úplně stejně. Každopádně vy jdete v neděli do kina, máte tady dvě vstupenky. Gratulujem.
2: Děkuji.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Ionic 2 Break My Stride na Krokodilu 11 minut před půl osmou. Jak máme venku? Teplo a bude ještě teplej, a to výrazně. V centru Brna máme už 15 stupňů, Vyškov hlásí stupňů 9, Břeclav 8, Žďár nad Sázavou hlásí stupňů 11,5. Ale odpoledne má být 25 až 28, na jihu kraje výjimečně až 29. Jinak převarát bude polojasno, občas oblačno, déšť dneska ne.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 200 tisíc korun, kterou v roce 2025 vyměřil městské společnosti Veletrhy Brno, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Důvodem pro uložení pokuty bylo zadání zakázky mimo zadávací řízení. Veletrhy nebudou proti rozsudku podávat kasační stížnost. Maximální ceny paliv dnes opět vzrostou. Výrazněji tentokrát zdraží benzín, jehož nejvyšší cena oproti včerejšku stoupne o 40 haléřů na 44 koruny a 29 haléřů za litr. Nejvyšší povolená cena nafty pak stoupne o 4 haléře na 44 koruny a 59 haléřů za litr. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální síti oznámil klid zbraní v bojích proti Rusku od půlnoci na středu. Ruské ministerstvo obrany nedlouho předtím vyhlásilo příměří na 8. a 9. května. Moskva tak učinila u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Hokejistou sezony byl včera vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn po 10 letech. Převzal celkem 4 ceny. Stal se i nejlepším hráčem play-off, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
1: Blíží se Den matek, a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
3: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
4: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou, vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
5: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
6: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho vypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
7: Uniho by.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Izomat stavebniny.
9: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
10: Cemix fasáda.
9: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
11: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
12: Snížíme o 2 stupně.
11: Bod 2. Průvan.
12: Dáme ručníky mezi okna.
13: Výborný návrh.
11: Bod 3. Plíseň.
12: Vydrhnout, přetřít.
14: A co udělat rekonstrukci?
13: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
15: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
16: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
17: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
18: Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
1: Je dobré mít někoho rád.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme na silnice, slovo má Kuba.
2: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně ve Slatině čekejte zdržení kolem 5 minut před křižovatkou ulice Řípská a Tuřanka. Ucpává se poříčí do centra před Dornichem. Pomalu se jede na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici před sjezdem na Veslařskou. Zdržení narůstá na D1 u Holubic mezi Vyškovem a Brnem a také na příjezdu do Brna po dálnici D2 od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšár.
1: Kubo, děkujeme, pojďme dál. Na Třebíčsku před Jaroměřicemi nad Rokytnou ve směru od Myslibořic havarovalo osobní auto a na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově. Pozor taky na obchvatu Slavkova, budou tam probíhat údržbové práce a provoz tam bude řízen Kyvadlově, což znamená, že se asi trošku více zdržíte. Na trase z Uherského Hradiště ve směru na Hodonín na projezdu Petrovem došlo ke střetu nákladního auta s chodcem a na místě zasahují záchranné složky. Počítejte tam v téhle chvíli se zdržením. A ještě tady je nehoda v Břeclavi v Sovadinově ulici u křižovatky s ulicí Na Zahradách se srazila 2 osobní auta. Přejem šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl osmi, jdeme za dětmi, odpovím hned, abych nebyl prase.
2: Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, proč se musíme umývat.
3: Aby nebyl špinavý a aby byl čistý a vonavý a aby nesmrděl.
4: Aby o něm nikdo neříkal, že špinavej, smradlovej, smraduch.
5: Aby byl čistý.
6: Aby mu neříkal, že je čelt.
7: Aby mu lidi neříkali tulák špína.
8: A aby nechodil na ulici nahatej.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
9: Hit za hitem.

0: tornádů.
1: Tak tohle byly Rednex tady u nás na Krokodilu. 3,5 minuty a bude 7:45. V centru Brna máme 16 stupňů, ve Vyškově 10, v Břeclavi 10, ve Znojmě 12, v Jihlavě taky 12 a ve Žďáru, no nepřepsali se, 14 stupňů. Odpoledne prosím vás ale výrazně víc, 25 až 28, na jihu kraje výjimečně až 29 a déšť dneska nebude.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
3: Dobré ráno. Situace se žloutenkou je na jihu Moravy podle hygieniku nadále nepříznivá. Za poslední měsíce hepatitidou typu A nakazilo dalších 60 lidí. Oproti předchozím měsícům je to méně. Od začátku roku evidují hygienici v kraji 335 případů, což je téměř třetina z celého Česka. Hasičům se včera večer podařilo lokalizovat požár v části Národního parku České Švýcarsko, se kterým bojují od soboty. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude. Žáky posledních ročníků maturitních oborů středních škol dnes čeká povinný didaktický test českého jazyka a literatury. Přihlásilo se k němu 84 249 maturantů, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře Barbora Krejčíková se po téměř tříměsíční pauze zaviněné svalovým zraněním vrací na tenisové turnaje. V prvním kole v Římě dnes nastoupí proti Jacques Motové z Francie. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
4: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
5: Na zdraví!
6: Vypadáš utrápeně, řediteli.
5: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
6: No, to znám, všechno se řeší přes počítače, data uložená, bůh ví kde, čert aby se v tom vyznal.
7: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
8: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Fotbalový Artis Brno hostí už tuto středu v dalším důležitém zápase Příbram. Jihomoravská metropole už jeden prvoligový tým pro příští sezónu má. Pojďme nyní podpořit Artis s vidinou možného budoucího městského derby i mimo Prahu. Artis Brno Příbram, středa 6.5. od 18 hodin v Králově poli. Za Brno, za fotbal.
11: SK Artis Brno.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
13: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na KBC Global Services.cz.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
15: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
2: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: 11 minut a bude 8 hodin. Dobré ráno.
3: Hezké ráno a teď důkaz, jak je důležité mít dobré sousedy. Babičko a její dva vnuky totiž v neděli uvěznil mezi ploty požár zahradního domku. Život jim zachránili sousedé. Plameny se ze zahradního domku rychle šířily. Chlapci, kteří byli tou dobou na zahradě, proto utekli do její zadní části, ale oheň jim zavřel cestu zpátky. No a spolu s babičkou tak zůstali uvězněni mezi okolními zahrádkami bez možnosti útěku. Na pomoc naštěstí přispěchali dobří sousedé, kteří pomohli utéct na sousední pozemek. Žena utrpěla lehké popáleniny na rukou, záchranáři převezli k ošetření do nemocnice, ale díky sousedům se naštěstí nic horšího nestalo.
2: Prosím tě, zásadní informace, kde to bylo?
3: Tady u nás na Jižní Moravě.
2: Jo, aha, já jsem si říkal, že jste byl někde v Pardubicích, jasně. Tak v Brně, tak na Jižní Moravě.
3: Samozřejmě.
2: Tak děkujem, milí sousedé.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Bariéry jdou stranou. Co se stane, když na jednom jevišti se potkají herci na vozíku a herci chodáci, aniž by měli v ruce jediný řádek scénáře? Odpověď nabídne integrační večer improvizace, který se uskuteční v úterý 5. května od 19 hodin v bezbariérovém divadle Parka v brněnském Králově Poli. Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické hudby. Na pódiu vystoupí 40 hudebníků, včetně mezinárodních hostů a smyčcového orchestru. Vstupenky v prodeji. Nad Brnem zahřmí 6. května.
3: Blíží se 8. hodina raní, budou tady u nás tak trochu hodinu zprávy. Pamatuješ si na tu dobu, kdy jsi šla k maturitě a blížila se 8. Ty jsi věděla, že za chvilku zasedneš a budeš psát?
4: Já vím, že jsem byla strašně ve stresu, protože jsem se hrozně málo učila.
3: To jsme na tom úplně stejně byli teda. Tak samozřejmě jsou všichni připraveni, nikdo se nebojí, každý to...
4: A držíme pěsti.
3: Pravou zadní, to tak nás tak napíšete. Prosím vás pěkně. Budou zprávy, o čem?
4: Správci brněnské městské zeleně zavlažují kvůli suchu už od února, další podrobnosti za chvíli.
3: Po 8. Nickelback. David Guetta, tedy svým Stones and I. A budou i vohnouti. 8 bude za 40 vteřin.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
3: Co počasí? Nestává se často, aby ve Žďaru nad Sázavou bylo tepleji než v Břeclavi. Břeclav mají necelých 10 a ve Žďaru nad Sázavou mají 14 stupňů. V Brně máme v téhle chvíli už 16,5 stupně. Ale teploty budou ještě dále stoupat. Odpoledne 25 až 28, na jihu kraje výjimečně až 29 stupňů.
6: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezké ráno.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Na přetrvávající sucho reagují i správci brněnské městské zeleně. Keře či trávníky zavlažují už od února, včetně víkendů. Zvýšenou péči věnují v těchto dnech také stromům. Aby se voda dostala až ke kořenům, používají zálivku hloubkovou injektáží.
7: Rádio Krokodýl. Blanensko.
4: Lidé v Blansku mohou navrhovat menší projekty do participativního rozpočtu. Jde o jeho 8. ročník. Novinkou je, že návrhy na zlepšení veřejného prostranství bude posuzovat také městský architekt. Na uskutečnění vítězného návrhu pak bude stejně jako v předchozím ročníku 850 tisíc korun.
7: Rádio Krokodýl. Žďársko.
4: Projektová dokumentace parkovacího domu nemocnice v Novém Městě na Moravě vyjde na 10,3 milionu korun. Kraj Vysočina chce objekt, ve kterém bude i datové centrum a stání pro sanitky, začít stavět příští rok. Odhadované náklady jsou 400 milionů korun. Hokejistou sezony byl včera vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže po 10 letech. Kapitán hokejové reprezentace také potvrdil, že plánuje startovat na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku. Šampionát začne 15. května.
6: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Jdeme na silnice, tam to moc pěkné nemáme.
8: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně ve Slatině na Hvězdolově ulici u čerpací stanice směrem do centra bourala dvě osobní auta. Bouralo se také na Bíteštské ulici do centra u výstaviště. Kolona má přes kilometr. Omezený provoz je i na Sportovní ulici směrem do centra před Královopolským tunelem. Postojíte si tam kolem 10 minut. V Tišnově na Brněnské ulici u křižovatky s Jamborovou bourala dvě osobní vozidla a blokují tam jeden. omezený jízdní pruh. A v Břeclavi na Sovaninově ulici u křižovatky s ulicí Na Zahradách bourala dvě osobní. Čekejte tam omezení. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Kuptilšar.
3: Kubo, děkujeme. Hvězdoslavova Brno, nehoda dvou osobních aut a v Pisáreckém tunelu, respektive z kopce dolů od jedničky, těsně předtím, než se nám to rozdvojuje, jako výstaviště, Židenice, Žabiny, znáte to, tak tam se na konci toho tunelu srazila dvě osobní auta. Dejte na to pozor.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Vždycky se vrátím po pár dnech volna, tak ano. Jedna z prvních věcí, která mě zajímá.
1: Jestli padl zvuk.
0: No, Katko, nepadl nám zvuk.
1: Děkuju, že to vím. A taky vím, že budeme soutěžit o 98 400 korun už za pár minut, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: A co byste mi poradil dobrého, pane vrchní? Proti širé restauraci.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 11 minut, k tomu čekáme na Katku.
2: Na to kouzelné slovíčko, tak jo, soutěžíme o 98 400 korun. 98 korun by vám asi nestačilo, že? Dalence 603 103 103. A volat můžete teď.
1: Ona jak má tu dovolu, jak zapomněla číslo, jak se zopakovala.
2: 9 8 4 0 0.
1: O tolik hrajeme. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: A dobrý den, tady Renata z Brna.
1: Renátko, zdravíme vás, co máte pro nás za tip?
3: Já si myslím, není to srouhání jablka. Ručně srouhání.
2: No zeptáme se arbitra.
1: Na štrůdl, ale to bych si dal.
3: Ano.
1: Tchýně umí úžasně být ten tažený.
2: Nech toho zase to jídlo.
1: Tloušťka asi 1 mm toho těsta, úplně úžasný. Pardon, jdeme nastrouhat to jabko.
2: A my to tam slyšíme.
1: Úplně to tam vidím, hned bych ten štrůdl dal. Co říká arbitr, souhlasí s vámi?
2: Ne, zase nic.
1: Tak ten si udělat můžeme, ale za vlastní. Tak někdy příště, Renátko, mějte se hezky.
2: Krásný den.
3: Vy taky, naschle.
1: Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Nickelback na Krokodýlu v 8 hodin a 19 minut, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: V Brně už máme 17 stupňů, Vyškov hlásí 12, Hodonín 17,5, Břeclav 11,5. Odpoledne to vystoupá na 25 až 28 stupňů, na jihu kraje výjimečně až 29.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Centrum Brna se s příchodem jara znovu zaplnilo restauračními zahrádkami. Nejvíce míst k venkovnímu posezení najdou lidé v městské části Brno-Střed, která také většinu zahrádek povoluje. Letečtí záchranáři brněnských hasičů mají za sebou perné dny. Zasahovali například u rozsáhlého požáru lesa nedaleko Moravky na Frýdecko-Místecku či požáru lesa u Šešovic blízko Želetavy na Třebíčsku. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie včera městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínkou se zkušební dobou na 5 let a peněžitým trestem 500 000 korun. Rozsudek není pravomocný, její obhájce proti němu podal odvolání. Druhé kolo play-off NHL, které už odstartovalo v noci na neděli, skončí nejpozději v noci na úterý 19. května. Stavitelé národních týmů tak mohou i z něj vyhlížet posily na mistrovství světa, které začne 15. května. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty. Unihoby. Vše pro tvé zelené království.
4: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Více informací najdeš na automotodrombrno.com.
5: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Je dobré mít někoho, kdo vás má rád. Rádio, které pomáhá.

0: krokodýl.
1: Už se jenom třikrát vyspíme a vyrazíme na brněnský Majales. Někdo ale vyrazí s dvěma Gold VIP vstupenkami a k tomu také bude mít něco, co nikdo nemá, vlastní soukromou WC budku Rádia Krokodýl.
2: Tak nám napište na studio@krokodil.cz, co všechno jste ochotní pro výhru podstoupit, a samozřejmě připište i telefon na vás. Buďte hodně nápadití a blázniví, protože mě nejlepší z vás a ten, kdo bude mít největší fantazii, tak ten určitě vyhraje.
1: A právě teď můžete volat a mám tady dvě vstupenky na Majales, dvě klasické vstupenky. Jestli chcete, můžete volat Krokodýla 603 103 103 a první, kdo se dovolá, tak ty vstupenky má. Z těch interpretů, kteří tam budou, Kačenko, koho by si vyzobla nejvíc? Ty osobně.
2: Já osobně bych vypíchla Jirku Korna, to máme asi stejný.
1: Úplně nesmá tam stejně, ano, dlouho jsme ho neviděli.
2: Taky mě zajímá třeba Ben Kristova Okalin, ale těším se i na Davida Kolera, na Činasky, na hlavní hvězdu Rudimental, no, je jich tam hodně.
1: Radio Krokodýl, dobrý den, kdo pak tam?
3: Halo, Ivoš.
1: Nazdar, Ivoši. Chystal ses jít na Majales?
3: Jo, bych tam vzal dceru.
1: Jo. Kolik jí je, prosím tě?
3: Teď ti bude 13.
1: Aha, takže ta bude u toho pódia, kde budou ti mladí, a ty budeš u toho pódia, kde budou ti starší.
3: Asi jo.
1: Máme to všichni úplně stejné. Prosím tě, dvě vstupenky jsou tvoje, gratulace, nezavěšuje. Díky, ahoj.
3: Dík.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme se podívat na silnice, co tam se děje. Zase nám přibyly nějaké události, ale v téhle chvíli začíná Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně ve Slatině na Hvězdoslavově ulici u čerpací stanice směrem do centra bourala dvě osobní auta. Bouralo se také na Bítežské ulici do centra u výstaviště. Kolona má přes kilometr. Omezený provoz je i na Sportovní ulici směrem do centra před Královopolským tunelem. Postojíte si tam kolem 10 minut. V Tišnově na Brněnské ulici u křižovatky s Jamborovou bourala dvě osobní vozidla a blokují tam jeden jízdní pruh. A v Břeclavi na Sovaninově ulici u křižovatky s ulicí Na Zahradách bourala dvě osobní. Čekejte tam omezení.
1: Pozorujte na průtahu Třebíče ve směru Jindřichův Hradec v Suchenově ulici. Došlo k nehodě dvou osobních aut, blokovaný je jeden jízdní pruh. Pozor na D52 na kilometru 23 ve směru na Brno, stojí u Kranice odstavené auto. Na Znojemsku mezi Příměticemi a Kuchařovicemi na kruhovém objezdu stojí odstavené nákladní auto. Je to tam obtížně průjezdné. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7,5 minuty po půl deváté, jdeme za dětmi.
2: Ve školce Nelesné se smáme.
1: Se
2: smáme.
1: Se smějeme.
2: Já jsem to chtěla spojit. Se ptáme, proč se smějeme.
3: Když někdo udělal něco legračně, tak to je legračný. Protože někdo viděl Maxi Psafíka v televizi.
4: My se smějeme proto, protože máme z něčeho radost, a nebo že někdo dělá blbiny nebo srandy.
5: Protože když se někdo směje, tak se nedokáže jinak udržet.
1: Dostal se ke mně takový hezký vtípek nový. V 15-patrovém paneláku v 5. patře u muže staršího zazvoní taková krásná, mladá, 20-letá blondýnka. Borec říká, dobrý den, přejete si? A ona říkala, já jsem vaše nová sousedka, já se jdu představit. Říká, aha, a nahoře nebo dole? Tak já nevím, dáme si třeba nejdřív kafe?
2: No jo, blondýnky.
0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Lady Gaga na rádiu Krokodýl 2,5 minuty před 8:45, kdy máme v centru města Brna teplotu na hodnotě 17,7 stupně. Vyškov hlásí stupňů 16, Břeclav 14, ve Znojmě mají 13 a ve Žďaru nad Sázavou mají stupňů 15. Odpoledne budou vysoké teploty 25 až 28, na jihu kraje výjimečně až 29.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 200 tisíc korun, kterou v roce 2025 vyměřil městské společnosti Veletrhy Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Důvodem pro uložení pokuty bylo zadání zakázky mimo zadávací řízení. Veletrhy nebudou proti rozsudku podávat kasační stížnost. Ředitelství silnic a dálnic nechává rekonstruovat část hlavního tahu z Brna do Rakouska u Pasohlávek na Brněnsku. Na asfaltu se totiž začaly objevovat výmoly a praskliny. Společnost, která úsek opravovala, už před 5 lety práce provede na vlastní náklady. Američtí herci Justin Baldoni a Blake Lively dosáhli smíru v soudním sporu, který následoval po natáčení jejich filmu Námi to končí. Spor začal v roce 2024, kdy herečka kolegu zažalovala a obvinila ho z obtěžování a nevhodného chování. Hokejisté Philadelphia ve druhém kole play-off NHL podlehli i ve druhém zápase na ledě Caroliny. Prohru 2-3 v prodloužení neodvrátilo ani 40 zákroků českého brankaře Daniela Vladaře. Z vítězství se neradoval ani Lukáš Dostál, jehož Anaheim na úvod série s Vegas prohrál 1-3. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na Biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kulturapodhvězdami.cz a dojdi!
6: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
7: Já ten kramp vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
8: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
7: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
8: Má dovolenou, pane řediteli.
7: Tak to se můžeme jít klouzat.
9: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
10: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
11: Ach, jo, to je hrozná práce.
12: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.zaluzie-slavik.cz.
13: Haló, jsme tu všichni.
14: Já nic nevidím.
13: Nemůžeme rozsvítit?
14: Ne, je to tajný.
13: Takže,
14: pohrají jste?
13: Heneš, long story short, tady.
14: Brňák, Dian, jsem tu.
13: Hora, já Maja, taky.
14: Dobrý.
13: Jdeme.
14: Jedu.
13: Hořák, zapínám, krájím,
14: šlehám,
13: cedím,
14: strouhám,
13: flambuju,
14: hasím,
13: slejvám, utírám, solím, pepřím,
14: servíruju.
13: To bude legendární hostina.
15: Elimon Fresh Festival, Slavkově u Brna, 30. až 31. května.
16: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
17: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: a pánovi Blbec nakonec.
1: 9,5 minuty před 9 si říkám, co by policisté dělali, kdyby nebyl alkohol?
2: No, podrobnosti k dalšímu případu má mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům, je do studia Rádia Krokodýl. Svoji cestu Bystrcí si prý v pondělí večer procházející muž krátil tlučením do auta poškozováním vybavení v ulicích. Svědci na něj upozornili prostřednictvím linky 156 a strážníci ho díky tomu během 5 minut dopadli. Mladík byl očividně opilý a přiznal se, že kopl do přístřešku na zastávce Adamcova. Sice ho nepoškodil, ale podobným způsobem údajně poničil vedle stojící odpadkový koš. Dva mladí muži ho prý navíc viděli, že malou potřebu vykonal na zaparkované auto a do dvou vozidel údajně také kopl. Na Renaultu strážníci opravdu objevili promáčklinu od podrážky a teprve 17-letého mladíka z Brna předali policistům. Ještě předtím ho nechali podstoupit dechovou zkoušku s výsledkem přes 1,3 promile alkoholu. Přeji pěkný den a příjemný poslech Rádia Krokodýl.
1: To musel být krásný telefon rodičům.
2: To musel být perfektní.
1: Zazvoníš. Dobrý den, tady policie, přijďte si prosina.
0: Krokodýl. Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tak tohle byl Shawn Mendes na Rádiu Krokodýl 2,5 minuty před 9:00.
1: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Hru Mirandolína uvádí divadlo Reduta v 19 hodin a hru Držím ti město uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl.
5: Jo, ještě beton.
6: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
7: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit. Za kolik bereš?
8: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
7: A proč ještě nejezdíš elektricky?
9: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
0: Do 5. květnového dne vstupujete společně s Krokodýlem. Hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
10: A Tunde Kala, krásný den. Brno střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové, víc za chvíli.
0: Po 9. si dáme 90. Roxety. Crash Test Dummies. A bude i Celine Dion. Dnešní počasí bude opět letní. Už v téhle chvíli máme v centru Brna skoro 20 stupňů. Odpoledne ale bude 25 až 28. Na jihu kraje výjimečně až 29. A déšť dneska nebude.
11: Partner pohodového počasí? Lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Přeji hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Městská část Brno střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové v centru města. Součástí prací je vybudování nových cest, stromořadí s terasami nebo fontány. Jde o jeden z posledních parků v centru města, který ještě nebyl obnoven. Předpokládané náklady přesahují 73 milionů korun.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
10: Kvůli zhoršujícímu se nepořádku v okolí kontejneru na odpad začne Znojmo instalovat fotopasti. U vybraných stanovišť město postupně umisťuje i kamery. Město sice cestou represí jít nechce, ale pokud se stav bude zhoršovat, je vedení odhodlané sáhnout i k tvrdším opatřením.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
10: Okresní soud v Břeclavi by dnes mohl vyhlásit rozhodnutí v případu smrti 12-letého chlapce, na kterého v roce 2024 spadla na hřišti branka. Žalobkyně z usmrcení z nedbalosti viní tehdejšího vedoucího servisního střediska technických služeb. Muž vinu popřel, hrozí mu až 6 let vězení. Fotbalová liga mistrů pozná dnes prvního finalistu. Do závěrečného zápasu o trofej postoupí po 20 letech Arsenal nebo po poloviční době Atletico Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Dnešní odveta je na programu od 21 hodin.
12: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
13: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Bítešské ulici na cestě do centra u výstaviště komplikuje průjezd dopravní nehoda. Počítejte tam s téměř kilometrovou kolonou. Ve směru do centra je ucpaná také ulice Poříčí před odbočkou do Vídeňské a křižovatka Zvonařky a Dornichu. Bouralo se na křižovatce ulic Veveří a Gorkého. Projíždí se tam ale bez zdržení. Doprava tradičně vázne na dálnici D1 na cestě z Vyškova do Brna mezi Holubicemi a 196. kilometrem a převážně kamiony zpomalují také na D2 na příjezdu do Brna momentálně od 8. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globa Assistance Jakub Telšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Po 5 dnech v Paříži zpátky v práci, jaký byl návrat?
1: Trošičku bolavej, to nebudu tvrdit, ale už je to dobrý, už se zase cítím zajetá.
0: Jo, a zajela bys znova si do
1: Paříži? Zajela bych znova, 100% doporučuju.
0: Jo, tak jsme se rozhodli, že Katka už je zajetá, tak to je v pořádku. Dobré ráno, hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův frk.
2: Pane vrchní, rozčiluje se host. To pivo je kalné a ještě v něm plave moucha. Nesmysl. Jak by mohlo být kalný, když v něm vidíte tu mouchu?

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin 13 a půl minuty. Kdo dneska vybral hit vašeho života? Kdo dneska napsal na studio zavináč, pardon, program zavináčkrokodýl.cz? Mirek z Brna píše, že tenhle song mu vždycky zlepší náladu. Prý ho má spojený s jízdou autem a chvílemi, kdy si jen tak užívá hudbu naplno. A cože si to dáme? Kelvina Harris a Sama Smith, Promises.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na Rádiu Krokodýl.
1: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.
0: Rádio Krokodýl, Tonda Kala.
2: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
3: Unihoby.
2: Vše pro tvé zelené království.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
9: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
10: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
11: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: 2 minuty po 9:30 jsou ve hře 2 vstupenky do kina Lucerna na promítání filmu Hurvínkova cesta do Tramtárie. Promítat se to bude v neděli, teď 10. května, od 13 hodin 45 minut. Abyste se k té ceně dostali, je to jednoduché, chce to v první řadě vytočit telefon 603 103 103 a potom z první sekundy jedné písničky uhodnout buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. Tak, ten hit v jedné sekundě, který máte uhodnout, zní takto.
3: 3, 2, 1, go!
4: Wake up in the...
2: Pak to nějak pokračuje dál. Rádio Krokodýl, dobrý den. Haló. Někdo tam někomu radil, jsem zaslechl. Máš to tam, ale už pak zase nikdo nic neřekl. Někdo to zavěsil. Nápověda. Možná někomu, kdo se dovolá. Krokodýl, dobrý den.
5: Dobrý den, Robert.
2: Robert?
5: Ano.
2: Jo, slyšel jsem dobře. Robert, poznal písničku? Není vůbec nic slyšet. Je tam Robert?
5: Jo, Taylor Swift to zpívá.
2: Taylor Swift?
5: Ano.
2: Jo, ne.
5: Dobře.
2: Díky, zdar. Se vás můžu poprosit, zkuste do toho telefonu mluvit nebo to nějak vyřešit s tím handsfree a tak podobně, občas ty přenosy jsou takové nepěkné. Radio Krokodýl, dobrý den.
6: Dobrý den.
2: A tak ještě občas dobré se představit. Tady je Krokodýl, dobrý den.
6: Dobrý den, tady David.
2: Výborně. David, poznal?
6: Jasný. Keša, TikTok. Nazdár.
2: No nazdár, jasný, správná odpověď. Oblíbená písnička, asi jo teda, že?
6: Jo, moc ne. Mě poradili kolegové tady.
2: Jo, takhle. Tak, to mě... tak chlapci, půjdete spolu na Hurvínkovu cestu? To jsem zvědavý.
6: Jasný.
2: Dobrý, tak gratuluji, nezavěšu, díky, ahoj.
6: Děkuju, ahoj.
2: Keša a TikTok, dáme si to celé. Wake up.

0: party, don't start till I walk in. Don't
1: start. Kesha, TikTok, dnešní hit v jedné sekundě uhodnutý na druhý pokus. Co si dáme do desáté za devadesátky? Fun Factory. Oh yeah. Bude i Nek. A třeba i Kylie Minogue. Dneska slaví svat Klaudie. Krokodýl gratuluje. Hezké dopoledne.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
6: Ano, slyšíte správně. Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě. Žádné dlouhé čekání. Profesionální montáž a rychlá realizace. Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz nebo telefon 724 100 122. Klimatizace Břeclav. Řešení proti letnímu horku.
7: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se
8: to má podařit. Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
9: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Giselle. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění. V choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.
10: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
11: Snížíme o 2 stupně.
10: Bod 2. Průvan.
11: Dáme ručníky mezi okna.
12: Výborný návrh.
10: Bod 3. Plíseň.
11: Vydrhnout, přetřít.
13: A co udělat rekonstrukci?
12: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
14: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
15: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
16: Rádio Krokodýl. 99. Každý den po 9. hodině nám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90 v 9. Každý den po 9. hodině. 90 v 9.

0: Poslední 90 před 10. hodinou tady u nás na Krokodýl pohodový Ronan Keating. 10 bude za 2 a čtvrt minuty.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Kultura pod hvězdami míří letos opět do Brna. Muzikály, humor, rodinná pohádka nebo večer plný českých hitů, a to vše pod širým nebem. V červnu a srpnu ožije koupaliště Biotop v Komárově oblíbenými tituly jako Rebelové, 50 odstínů, Lotrando a Zubejda i koncertem Podsta legendám. Kultura pod hvězdami v červnu a srpnu v Brně. Více na kulturapodhvězdami.cz.
3: Rádio Krokodýl.
5: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
6: Uniho by.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Hledáš team building, co má šťávu? Na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
8: Rádio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co si dáme po 10. hodině? Například bude Jennifer Lopez a David Guetta.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dnešní počasí bude ještě víc letní než to včerejší. Čekají se hodně vysoké teploty. V centru Brna máme teď v téhle chvíli nějakých 18 stupňů, to samé hlásí Břeclav, i Vyškov, i ve Žďáru nad Sázavou. Tam je dokonce 17 stupňů. Odpoledne čekáme 25 až 28, na jihu kraje výjimečně až 29 stupňů.
2: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Na přetrvávající sucho reagují i správci brněnské městské zeleně. Keře a trávníky zavlažují už od února, včetně víkendů. Zvýšenou péči věnují v těchto dnech také stromům. Aby se voda dostala až ke kořenům, používají zálivku hloubkovou injektáží. Dostali ji například stromy v Křenové ulici. Nejen od přebytečných kilogramů pomáhá nová generace léků na hubnutí. Mezinárodní studie odhalila, že také významně snižuje riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice nebo úmrtí z cévních příčin. Kardiologové proto doporučují, aby zdravotní pojišťovny hradily jejich užití pacientům po závažných kardiovaskulárních příhodách. Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině. Učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které v případě narušení oslav pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský následně vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května. Hokejisté Philadelphia ve druhém kole play-off NHL padli i ve druhém zápasu na ledě Caroliny. Prohru 2-3 v prodloužení neodvrátilo ani 40 zákroků českého brankáře Daniela Vladaře.
2: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, co tam se děje, na co se připravit, to nám teď řekne Jakub.
4: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se bouralo na ulici Zvonařka na křižovatce s Dornichem. Ze všech směrů čekejte zdržení kolem 5 minut. K další nehodě došlo na Veveří na křižovatce s ulicí Gorkého. Doprava tam zpomaluje. Ucpaný je příjezd do Brna na cestě ze Slovenska, konkrétně od 6. kilometru D2. Kamiony tam ale místy zpomalují už u exitu 11. A 2,5-kilometrová přerušovaná kolona se táhne na silnici 52 z Pohořelic na Mikulov u Pasohlávek. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptelšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Jsou 3:10 hodiny, vy jste s krokodýlem, nezapomeňte, Klaudie dneska slaví svůj svátek, tak krokodýl jim fakt gratuluje a posílá pusu na obě líce. Přeju vám hezké dopoledne. Hit za hitem a přitom ani

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Paní Nováková k manželovi. Pepo, to bych ráda věděla, kde jsi včera celou noc chlastal?
3: No, budeš se divit, ale já bych to taky rád věděl.

0: Krokodýl. Už pátek to, přátelé, vypukne na brněnském výstavišti největší událost tohoto roku, brněnský Majáles, kde navíc oslavíme 32. narozeniny Rádia Krokodýl. No a vstupenky si můžete vysoutěžit jako vždy v našem vysílání. Máme pro vás něco opravdu VIP. U nás to znamená velmi ideální posluchači. No a hrajeme tak o 2 Gold VIP vstupy a k tomu navíc o vlastní soukromou WC budku Rádia Krokodýl. Tak nám napište na studio@krokodil.cz, co všechno jste ochotní pro tu výhru podstoupit v ulicích Brna. No a nezapomeňte připsat telefon na vás. Buďte prosím velmi originální a hodně crazy, jak se říká, protože tím vaše šance na vítězství stoupají. No a samozřejmě, co slíbíte, to pak musíte taky splnit. Tak se těšíme, no a pro vás samozřejmě právě v této chvíli taky 2 slibované vstupenky, tak můžete volat studio 603 103 103 právě teď a budou vaše. Tak přátelé, linka je volná, máte velkou šanci a někoho už tam máme. Krásné dopoledne, Krokodýl. Katka, kdo tam?
1: Tady je Blanka, ahoj.
0: Blanko, zdravím tě, ahoj. Jaký máš dneska den?
1: A tak dobré, jsem v důchodu, takže pohoda.
0: Takže pohoda, no tak já doufám, že z té pohody tě vytrhne to, že pro tebe mám 2 vstupenky na Majáles.
1: Výborně, děkuju moc.
0: Vyrazíš ty nebo někoho vezmeš sebou, nebo to někomu daruješ, jaký je tvůj plán?
1: A si to dceři daruju.
0: Dceři, tak jo, tak já doufám, že si to krásně užije, protože tam bude spousta skvělých muzikantů, například Jiří Korn, Kontrafakt, Rudimental, David Koller a další a další. Tak a tobě krásné úterý, blahopřeju, zůstaň mi na telefonu.
1: Super.
0: Ahoj.
1: Moc děkuju, ahoj, ahoj.
2: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP, velmi ideální posluchači. Poslouchej a vyhrávej. Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
0: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. carmen@flora.cz.
2: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
3: Jo, ještě beton.
4: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
6: Kilian Gate Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, Syrácté století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
7: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
14: Je dobré mít přítele na celý život.
15: Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Se dobře najíst a ještě ušetřit, tak třeba v brněnské restauraci Havana, která dnes nabízí jako polévku hovězí vývar s kapáním a k tomu třeba grilovanou vepřovou kotletu, vlámskou omáčku a smažené hranolky. To vše za pouhých 100 korun, tak přejeme z krokodýla dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Tak přátelé, co se týká našeho zdraví, prevence by měla být na prvním místě a proto doporučujeme zkontrolovat znamenka, obzvláště teď před létem. Běžně mají lidé podle lékařů 8 až 10 kožních znamének, ale někteří třeba i 50 nebo dokonce 100. Je třeba je pravidelně sledovat kvůli riziku rakoviny kůže, zejména měnící se velká nebo jejich velký počet. No a v květnu si můžeme kůži nechat prohlédnout na preventivních akcích. No a přijít nechat zkontrolovat si znamenka bez nutnosti objednání a zdarma můžete například v Brně do mobilní ordinace na Dominikánské náměstí, kde se bude konat letos už 20. ročník stanu proti melanomu. Tak si zapište do kalendáře, do diáře 11. května od 10 do 18 hodin na Dominikánském náměstí v Brně kontrola vašich znamének. Doporučuje Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7. hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
5: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Janotovou, Robertem Jíchou, Kristinou Danhelovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
6: Haló, jsme tu všichni.
7: Já nic nevidím.
6: Nemůžeme rozsvítit?
7: Ne, je to tajný.
6: Takže,
7: pohraj jste.
6: Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Dian, jsem tu.
8: Hora, Jamaja, taky.
6: Dobrý.
7: Jdeme.
6: Jedu.
7: Hořák, zapínám, krájím.
6: Šlehám,
7: sedím.
6: Strouhám,
7: flambuju.
6: Hasím.
7: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
6: servíruju.
7: To bude legendární hostina.
9: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
10: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
11: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Ding, love me like you do, krátce před 11. Hezké dopoledne přeje z Krokodýla Katka. Se mnou už taky Petra, máme zprávy.
1: Hezké dopoledne, restaurace v centru Brna už zprovozňují zahrádky, i o tom za chvilku.
2: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. z Krokodýla Taylor Swift. Ze vzpomínkových hitů Eagle Eye Cherry. A z těch českých Tereza Mašková a Marek Lambora. Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z tvou stran. Za 3/4 minuty bude 11.
7: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 m² průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes má převládat polojasno, občas bude i oblačno a teploty budou až tropické, 25 až 28 stupňů a na jihu našeho kraje výjimečně dokonce až 29.
8: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Restaurace v centru Brna už zprovozňují zahrádky. Nejvíc míst k venkovnímu posezení najdou lidé v městské části Brno-střed, která také většinu restauračních zahrádek povoluje. Jejich cena zůstává na stejné výši jako loni. Základní sazba se pohybuje podle lokality v rozmezí 10 až 20 korun za metr čtvereční denně. Někde je to i méně. Až 1/10 řidičů podle expertů parkuje v rozporu se zákonem, hlavně na sídlištích. I když neporušují dopravní značku, aniž to tuší, vystavují se riziku pokuty až 1500 korun. Nedodržují totiž maximální volný prostor pro průjezd, který pro každý jízdní směr činí 3 metry. Východním Chorvatskem v noci otřáslo silné zemětřesení. Otřesy byly zaznamenány i v sousedním Maďarsku a Srbsku. Podle svědků trvaly jen 3 až 5 vteřin a další nenásledovaly. Oběti ani škody podle dostupných informací hlášeny nebyly. Fotbalová liga mistrů dnes pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal, nebo po poloviční době Atletico Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Odveta je na programu od 21 hodin.
9: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné dopoledne přeje Krokodýl taky všem řidičům a jak to teď vypadá na silnicích, prozradí Kuba.
10: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Dopravní nehoda se došetřuje v Brně na křižovatce ulic Veveří a Gorkého. Na Štefánikově ulici u křižovatky s Hrnčířskou čekejte problémy po srážce tramvaje s chodcem. Zdržíte se tam momentálně kolem 5 minut. Silnější provoz zůstává na kolišti u Moravského náměstí. A doprava zpomaluje na příjezdu do Brna po bratislavské D2. Kamiony zpomalují už v pravém pruhu u exitu 11 na Blučinu. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kup Tilšar.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: máme 2,5 minuty po 11. Hezké dopoledne vám přeje Katka Horáková, no a před námi krokodýl cestovatel. Ptát se dnes budu na jednu brněnskou městskou část a vy budete moci vyhrát vstupenky do divadla, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: To ses včera musel tak namazat? Já, že jsem byl namazaný? No nevykládej, sám si se k tomu přiznal. Prosím tě, víš, co toho člověk nakecá, když je ožralej?

0: cestovatel.
1: Tak přátelé, máme 11 hodin a 21 minut, no a vy můžete právě teď volat studio 603 103 103, protože soutěžíme o dvě vstupenky do Mahenova divadla na představení Domeček pro panenky. Hrát se bude 17. května od 15 hodin. No a na co se dneska budu ptát? Dneska se vydáme do jedné brněnské městské části, která se rozkládá na pravém břehu řeky Svratky. Brněnský Hantec má pro tuto část název Jobsko a pro jeho obyvatele Jobály. Tato část sousedí se Žebětínem, Kohoutovicemi, Komínem a Pisárkami. Tradičním sportem je tady fotbal, no a novodobá historie tamní Kopané se začala psát v roce 1958. Úplné počátky však sahají až do roku 1924. No a co v této části stojí za navštívení, je třeba minipláž, na kterou se často chodí otužovat celé Brno. No a jaký je název této městské části, na to se budu ptát koho pak. Už nám někdo vypadl, někdo tam byl a někdo to vzdal, tak přátelé, teď máte šanci opět zavolat 603 103 103. Někoho už tam máme, krásné dopoledne, krokodýl Katka. Kdo tam?
2: Dobrý den, tady Lenka.
1: Lenko, já vás zdravím, jak se dneska vede?
2: Dobrý.
1: Dobrý, takhle stručně. Tak já doufám, že teď to bude úplně perfektní. Jak se ta městská část jmenuje?
2: Brno Jundrov.
1: Je to Brno Jundrov. Vy jste z Jundrova?
2: Ano.
1: No, tak to bylo levou zadní. Blahopřeju, lístky do divadla jsou vaše.
2: Děkuji moc.
1: Tak užijte si krásný úterní den, ať se daří i nadále. Nashledanou.
2: I vám, nashledanou.
3: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty. Unihoby. Vše pro tvé zelené království.
4: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
5: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
6: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
15: Rádio Krokodýl.

0: Zdraví krokodýl.
1: No a dnes máme ve studiu Krokodýla zástupkyni zdravotnického zařízení Viera Salve paní magistru Lenku Fotrovou. No a v centru zdraví je i ordinace pro individuální celostní výživové poradenství. A tak mě zajímá, s čím nám může pomoci a jak probíhá konzultace.
2: Může pomoci každému zdravému člověku, může pomoci předejít různým onemocněním. A pokud už tam nějaká nemoc je, tak vhodnou stravou můžeme mocně podpořit její léčbu. Ať už jde o diabetes, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, různé alergie, intolerance, střevní onemocnění a podobně. Konzultace probíhají formou rozhovoru, kdy posoudíme zprávy od vašeho ošetřujícího či celostního lékaře a krevní testy, pokud je máte. A pak společně nastavíme takovou stravu, aby pomáhala a zároveň chutnala. Protože chuť je velmi důležitým předpokladem pro to, aby jídlo člověku prospívalo. Jsme tu proto, aby vám jídlo chutnalo a zároveň podporovalo vaše zdraví.
1: Tolik zástupkyně zdravotnického zařízení Viera Salve paní magistra Lenka Fotrová o ordinaci pro individuální celostní výživové poradenství. Děkujeme a hezký den.
0: Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
3: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve Masarykova 25 Brno www.viarasalve.cz.
4: Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, že teď v 11 hodin 39 minut byste měli spozornit. Máme pro vás důležité varování. Veřejnost totiž zaplavují falešné SMSky, které vás chtějí jako vždy připravit o peníze. No a jak tato finta vypadá? Lidem přijde od podvodníků na jejich mobil SMS s oznámením, že se dopustili dopravního přestupku a že musí do 3 dnů uhradit pokutu. Ve zprávě je pak internetový odkaz, který vyzývá k vyplnění osobních údajů a údajů k vozidlu. No a po přesměrování na internetové bankovnictví pak oběti podvodníků vyplnili údaje k platební kartě a následně jim odešly peníze na účty v zahraničí. Takže policie důrazně varuje a Krokodýl se přidává, že tyto i podobné SMS zprávy jsou vždy podvod. Policie totiž nikdy neposílá řidičům textovky a neřeší takto dopravní přestupky. Tak přátelé, velký pozor na to, nereagovat a mazat, doporučuje Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
3: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
6: Ano, slyšíte správně.
5: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé Jižní Moravě.
6: Žádné dlouhé čekání.
5: Profesionální montáž a rychlá realizace.
6: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
5: nebo telefon 724 100 122.
6: Klimatizace Břeclav.
5: Řeší proti letnímu horku.
7: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
8: Fotbalový Artis Brno hostí už tuto středu v dalším důležitém zápase Příbram. Jihomoravská metropole už jeden prvoligový tým pro příští sezónu má. Pojďme nyní podpořit Artis s vidinou možného budoucího městského derby i mimo Prahu. Artis Brno Příbram, středa 6.5. od 18 hodin v Králově poli. Za Brno, za fotbal.
9: SK Artis Brno.
10: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.

0: krokodýle těsně před 12. Dream, no a takovým snem je pro mě Petra, protože já jsem se tady dozvěděla, že mě bude chodit domů uklízet.
1: Ano, protože Kačinka tady říkala, co všechno musela doma uklidit a že ji to nebaví. Já říkám, nesnáším. Kromě žehlení, cokoliv, fakt? Takže já
0: tak
1: klidně.
0: Žehlit a okna to zvládnu.
1: A udělám ti to z lásky, že seš to ty zadarmo.
0: No, ty jsi zlatá, tak a co ve zprávách?
1: Městská část Brno-Střed opraví jeden zapomenutý park, víc o něm už za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické hudby. Na pódiu vystoupí 40 hudebníků, včetně mezinárodních hostů a smyčcového orchestru. Vstupenky v prodeji. Nad Brnem zahřmí 6. května.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 12. z Krokodýla Naked. So taky se těšte na Stinga. A nabídnou kapelu Miraj. Létuže pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě ne... Za půl minutky bude 12.
4: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra ráno a dopoledne ještě čekejte menší oblačnost, která bude ale během dne přibývat. Odpoledne večer se pak můžou objevit přeháňky a také bouřky, takže sluníčka zítra asi si moc neužijeme. Teploty ale stále krásné až kolem 26 stupňů.
5: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké úterý.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městská část Brno-Střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové v centru města. Součástí prací je vybudování nových cest, stromořadí s terasami nebo fontány. Jde o jeden z posledních parků v centru, který ještě nebyl obnoven. Předpokládané náklady přesahují 73 milionů korun. Dětské domovy po zavedení nové superdávky přišly o přídavek na dítě, který doposud využívali například na volnočasové aktivity, včetně letních táborů. Chybějící finance jim ve většině případů mají nahrazovat kraje, jakožto jejich zřizovatelé. Peníze však často přijdou až v době, kdy už je na přihlašování na dětské pobyty pozdě. Situaci navíc komplikují i rostoucí ceny táborů. S výletní lodí u pobřeží Kapverdských ostrovů, kde se vyskytla nákaza hantavirem, lékaři nově spojují 7 možných případů. Laboratorně potvrzené jsou zatím 2. 3 lidé zemřeli a 4 jsou nemocní. Jeden z nich je v kritickém stavu. Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců. Hokejistou sezóny byl vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže po 10 letech. Kromě triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem play-off, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání.
6: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne taky vám, milí šoféři. Aktuálně pozor v Brně v Bohunické ulici u křižovatky Slány. Tady došlo ke střetu osobního auta s chudcem. Na místě je policie, tak si dejte pozor. Další nepříjemnost ve Štefánikově ulici u křižovatky s Hrnčířskou. Tam srazila chodce, tentokrát tramvaj, a na místě jsou také záchranáři, tak tady počítejte s komplikacemi. No a opatrní buďte i na Břeclavsku, v Kobylím na úrovni Květinářství došlo k dopravní nehodě nákladního auta s motorkou. I tady jsou na místě záchranné složky, zdržení je však minimální. Šťastnou cestu a kdyby něco, volejte nám.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krásné poledne a dobrou chuť, pokud právě obědváte přes krokodýla Katka Horáková. Na vás už se teď těší kolega Jirka Wiener, tak si užijte odpolední vysílání. No a k svátku dneska blahopřejeme všem Klaudím, tak hezké úterý i vám.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pane vrchní, ty porce jsou čím dál menší. To je jenom optický klam. Vymalovali jsme na bílo a tak se místnost zdá větší.

0: Krokodýlo Mirai, Summer Love, a teď jdeme za našimi zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Jirka s vámi, no a teď je taky nejmenší posluchači Krokodýla. Jsme ve školce v Řečkovicích. No a těch nejmenších se ptáme, proč chodí děti do školy.
2: Aby jsme se naučili nový věci.
3: Aby to jsme se naučili psát.
4: Aby jsme se naučili psát, počítat, aby jsme byli hodní.

0: Aby aspoň mohli napočítat do jedné.
1: Proč chodí děti do školy? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů ve školce v Řečkovicích.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
1: Zapomeňte, blíží se Den matek.
2: Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
3: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
12: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Izomat stavebniny.
16: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
17: Best Beleza.
16: Nádherná zahradní dlažba.
17: Best Bellissima.
16: Dvě úžasné zahradní dlažby.
17: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
16: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
18: Je dobré mít parťáka při práci.
19: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Tak to pěkně vám hraje Krokodýl, ale hity třeba i na cestu do auta, možná do práce ve velkém. Krokodýl, jsme vaše rádio. Za okamžik se podíváme na naší Majálesovou soutěž.

0: Na Krokodýl David Guetta, Florida. Jsme vaše rádio, jsme Krokodýl.
1: Brněnský Majáles s rádiem Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl, které slaví 32. narozeniny na brněnském Majálesu. Vstupenky v prodeji na brnomajales.cz. Hvězdy jako Kellyn, tak Jiří Korn, Ale Činasky a další zahraniční DJs, Rudimental, bude to velké, navíc se můžete vyhrát taky WC budku Rádia Krokodýl. Stačí nám napsat originální věc, kterou jste schopni podstoupit pro to, abyste vyhráli dvakrát VIP Gold vstup a taky, pozor, WC budku, vlastní, přímo na Majálesu. Krokodýl, pište na studio zavináč krokodýl.cz.
1: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej a vyhrávej.
2: Darec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na Biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kulturapodhvězdami.cz a dojdi!
3: Jo, ještě beton.
4: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
6: Haló, jsme tu všichni.
7: Já nic nevidím.
6: Nemůžeme rozsvítit?
7: Je to tajný.
6: Takže, pohraj jste.
7: Heneš, long story short, tady.
8: Brňák, Dian, jsem tu.
9: Hora, Jamaja, taky.
6: Dobrý.
7: Jdeme.
9: Jedu.
7: Hořák, zapínám, krájím.
8: Šlehám, sedím.
7: Strouhám,
8: flambuju.
6: Hasím.
7: Slejvám.
8: Utírám,
7: solím.
8: Pepřím.
6: Servíruju.
7: To bude legendární hostina.
8: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
10: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
11: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
12: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Žizel. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění. V choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.
13: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Kristýna Horeroník, Krokodýl, už je tady 13. hodina. Čerstvé zprávy s Petrou, tak o čem budou?
1: Hezké odpoledne a známou kolekci nafukovacích vesmírných těles doplnila Singulona. Víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Jmenuji se Ondřej Hýsek, jsem ředitelem základní školy Akademia v Brně a na naší škole máme omezení mobilních telefonů na prvním stupni základní školy. Velmi se nám to osvědčilo, žáci se o přestávkách spíše věnují zahradě, komunikaci mezi sebou, hraní v relaxačním koutku.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Bariéry jdou stranou. Co se stane, když na jednom jevišti se potkají herci na vozíku a herci chodáci, aniž by měli v ruce jediný řádek scénáře? Odpověď nabídne integrační večer improvizace, který se uskuteční v úterý 5. května od 19 hodin v bezbariérovém divadle Parka v brněnském Králově Poli.
6: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. Taylor Swift. Bude Tom Jones. A nebo Pukáč. Už je za malou chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě máme příjemně polojasno, teploty jsou kolem 25 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Známou kolekci nafukovacích vesmírných těles brněnské hvězdárny nově doplnila Singulona. Jde o 6-metrový model černé díry. Nezachycuje však jen temnotu, ale také zářící horký plyn v jejím okolí, který do ní padá. Střed díry je místem, odkud k zemi nepřichází téměř žádné světlo. Zatýrání zvířat nejméně na rok za mříže. Počítá s tím novela trestního zákoníku, kterou schválila vláda. Za trestný čin má být nově považováno i bezdůvodné usmrcení domácích zvířat. Kabinet také plánuje obcím nařídit kastraci opuštěných koček. Návrh musí ještě projít sněmovnou a podepsat ho musí i prezident. Ukrajinská armáda v noci na dnešek zaútočila na jednu z největších ruských ropných rafinerií, která je ve městě Kiryši v Leningradské oblasti. Informují o tom ruská média, podle kterých na místě vypukl požár. Kromě rafinerie Kyjev udeřil také na ruské město Čeboksary, kde zasáhl vojenský podnik. Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka, který byl vyhlášen hokejistou sezóny, potvrdil, že plánuje startovat na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku. 40-letý útočník je dvojnásobným světovým šampionem. Letos nechyběl na olympiádě v Miláně a na nadcházejícím turnaji by měl patřit k lídrům týmu.
4: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dejte pozor, máme tam strážku dvouosobních aut v Brně ve Vídeňské ulici a bourá se taky v Kotlářské, tak dejte pozor, kdyby cokoliv, dejte vědět na linku řidičů.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Espresso macchiato.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Pane vrchní, mám 200 a velký hlad, co byste mi doporučil? Jinou restauraci.

0: hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Mink 21, snadné je žít, jste s krokodýlem. Tak doufám, že se máte dobře. My vám k tomu hrajeme, za okamžik se pojáme na Den maminek, který se přibližuje. No a mezi tím pohodovka, tedy Swims. Nechte si chutnat naše hudební meníčko.

0: Krokodýl, vaše rádio, díky, že posloucháte. Jsme vaše rádio, no a které hraje taky všem maminkám. Jste připraveni?
1: Den matek na rádiu Krokodýl.
0: Ano, tento týden v neděli to všechno proběhne, tak nezapomeňte na tu vaši maminku. Můžete jí popřát i prostřednictvím Krokodýla. Budeme hrát celý den maminkám. Pište vaše vzkazy na studio@krokodil.cz. No a pozor, stáhněte se taky naší aplikaci, kde můžete nahrát přímo vzkaz hlasový své mamince, který odvysíláme.
1: Blíží se Den matek, a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
2: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
4: Unihoby.
3: Vše pro tvé zelené království.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Izomat stavebniny.
10: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
11: Cemix fasáda. Trvalá paráda.
10: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
12: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
14: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
15: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
19: Je dobré mít se na koho spolehnout.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Na Krokodýl Rikeste. Jsme vaše rádio, jsme Krokodýl, teď jdeme do ulic.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Tak jak už víte, Hvězdárna a Planetárium Brno pro vás mají modely Slunce, Země, dokonce Měsíce, Marsu. No a představte si, bude nová planeta letos. Víc už ředitel Hvězdárny Brno Jiří Dušek.
2: Naše Hvězdárna předvedla nový navigovací model, je to model Černé díry, která má hmotnost zhruba srovnatelnou jako planeta Jupiter. A taková černá díra by měla průměr zhruba 6 metrů. A začali jsme ji náhodně vystavovat po Brně na různých místech, protože v pondělí 18. května u nás na Kraví hoře začíná velká mezinárodní konference odborníků na studium veleobří černé díry v centru naší galaxie za účasti nositelky Nobelovy ceny paní profesorky Andrej Hess. Naše Singulona, jak model nazýváme, bude náhodně k vidění po celý květen na území města Brna. Mimochodem ve druhé polovině května bude také výstava o černých dírách na Moravském náměstí, volně přístupná. A protože chystáme samozřejmě náš letní festival Planet, tak se celko pravděpodobností zhmotní i tam.
0: Tak Hvězdárna Brno má novou planetu, i když ona je to spíš černá díra, jmenuje se Singaluna. Víme, co se děje, Krokodýl?
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy? Ano, slyšíte správně. Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé Jižní Moravě. Žádné dlouhé čekání. Profesionální montáž a rychlá realizace. Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz nebo telefon 724 100 122. Klimatizace Břeclav. Řešení proti letnímu horku. Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
3: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
5: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
6: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Janotovou, Robertem Jíchou, Kristinou Daňhelovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
7: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1 – topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2 – průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
9: Výborný návrh.
7: Bod 3 – plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
9: No, vydá? Takže bod 1 – rekonstrukce s buřinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka – vaše rekonstrukční banka.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: na Krokodýl Roxette, tak doufám, že taky nespíte někde v káře. Připravená
1: ale
0: Petra.
1: Ale Jirka má novou káru, Jirka v ní určitě spí.
0: Máme nové krokauto, i na to se podíváme. Tak, ale teď si dáme zprávy, tak povídej.
1: A studenti VUT slaví mezinárodní úspěch. Jaký to uslyšíte už za chvilku?
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin. Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické hudby. Na pódiu vystoupí 40 hudebníků, včetně mezinárodních hostů a smyčcového orchestru. Vstupenky v prodeji. Nad Brnem zahřmí 6. května.
2: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hit.
0: Po 14. hodině ale Farben. Green Day. A nebo čínský víno. Tak to vám bude hrát Krokodýl po druhé hodině odpolední.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska je tam doslova letně, skoro jasno, 26 stupňů Celsia. Zítra se nám zatáhne obloha, teploty budou kolem 24 stupňů.
6: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Studenti VUT slaví mezinárodní úspěch. Jejich letadlo uspělo v konkurenci 21 týmů z celého světa a zpátky do Brna vezou ze soutěže zlato. Úkolem bylo navrhnout a postavit rádiem řízené letadlo, schopné vzlétnout na dráze kratší než 3 metry a přepravovat vodu. Brněnský tým navázal na loňský úspěch, kdy ve Spojených státech získal bronz. Sólová a muzikálová zpěvačka Michaela Kolman, dříve známá jako Michaela Nosková, se stala ombudsmankou Ministerstva práce a sociálních věcí. Bude se věnovat ochraně práv dětí i dospělých, řešením stížností, které na ministerstvo přicházejí, a zlepšování komunikace mezi veřejností a úřady. Muž zadržený kvůli podezření z otrávení dětských výživ chce prokázat svou nevinu. Slovenský rodák žijící v Rakousku dal proto vyšetřovatelům k dispozici své chytré hodinky. Kromě toho zkoumají také data z navigace jeho auta. V jeho bytě však policisté našli velké množství jedu na krysy, kterým bylo otráveno několik skleniček s bramborovo-mrkvovou kašičkou od německé firmy HIP. Etická komise fotbalové asociace zahájila v korupční kauze další řízení. Mimo jiné s obráncem Olomouce Jakubem Elblem nebo druholigovou Chrudimí. Elbl je po Samuelu Šigutovi z Karviné druhým hráčem z nejvyšší soutěže, kterého se případ týká. 25-letý obránce má kvůli tomu pozastavenou činnost.
7: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na cestě z Prahy do Brna vás zdrží omezení u Ostředku na 34. kilometru a pak také před Velkou Bíteší na 156. kilometru. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je silný provoz kamionu mezi 210. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se popojíždí od 3. kilometru. A v Brně ve Vídejské ulici na mostě přes Svratku směrem do centra se srazila dvě osobní auta. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Tak se ptáte, kde uvidíte to nové těleso Hvězdárny Brno, tak právě teď třeba na Moravském náměstí černou dírou bude se vyskytovat náhodně po Brně. Co není náhoda, je naše aplikace. Tu najdete vždycky na www.krokodil.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pán přijde k doktorovi. Vidím špatně zblízka.
3: Aha.
2: A zdaleka?
3: No já jsem z Ostravy.

0: Moravská krev. Tady je Krokodýl, tady je vaše rádio. Díky, že posloucháte, tak už se chystáme na letošní brněnský majáles, Krokodýláci. 8. května, tento pátek, počasí fantastické, teploty kolem 22 stupňů, polojasná obloha, vstupenky na brnomajales.cz, to slavíme tam taky 32. narozeniny Krokodýla, tak se těšíme, budu tam taky.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
2: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
3: Unihoby.
2: Vše pro tvé zelené království.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
8: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
9: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

na krku dílo Korona, hrajeme hit za hitem, jsme vaše rádio, díky, že posloucháte. Třeba jako Dominik, který poslouchá přímo na stavbě v Řečkovicích. Marketka ta poslouchá přes aplikaci Krokodíla, tak vám do toho hrajeme DJ Antoine, Mašary, Krokodíla, chystáme Majáles.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: aspoň.
1: Jana Kirchner, pokoj v duši, my jdeme soutěžit o velké peníze.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tady krokodýláci, 98 tisíc korun za náš záhadný zvuk, zní takto. Ptáme se, co to je. Můžete volat, vybírat, tedy typovat, co to může být a vyhrávat hlavně peníze. 603 103 103, zvedáme telefon, tady je Rádio Krokodýl, halo, kdo tam? Kdo tam? Slyšíme se, tady je Rádio Krokodýl.
3: Ahoj, Marián, zdravím.
1: Ahoj, Mariáne, tak typuj, Harry, co to je?
3: Já se domnívám, že je to lámání větví, větve, zlomení větve.
1: Dobře, lámání větve, že by to bylo ono? Co na to říká arbitr? Ani lámání větve to není, představ si. Budeme navyšovat bank?
3: Dobře,
1: díky moc. Se krásně. Co to může být, krokodýláci?
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už

0: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
1: Bauhaus, když se to má podařit.
2: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
3: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se 4letou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
5: Haló, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžeme rozsvítit?
6: Je to tajný.
5: Takže,
6: pohraj jste.
5: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
7: Hora, Yamaya, taky.
5: Dobrý.
6: Jdeme.
5: Jedu.
6: Hořák, zapínám, krájím.
5: Šlehám,
6: sedím.
5: Strouhám,
6: flambuju.
5: Hasím.
6: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
5: servíruju.
6: To bude legendární hostina.
8: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
9: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Lily Wood, Robin Schulz, Krokodýl těsně před 15. A teď už čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké odpoledne a sněmovna má podle koalice vyzvat, aby se v Česku nekonal sjezd sudeckých Němců. Víc o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Bude Enrique Iglesias. Taky Sean Baker. A nebo Poetika. Je tady 15. hodina.
3: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme na jižní Moravě zataženo, teploty kolem 24 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vládní koalice navrhne sněmovně usnesení vyzývající organizátory blížícího se sjezdu sudeckých Němců v Brně, aby od akce upustili kvůli smíru ve společnosti. Podle předsedkyně sněmovní frakce ANO Taťány Malé, akce zbytečně budí emoce a otevírá rány, místo toho, aby se lidé v rozbouřené době soustředili na to, co je spojuje, nikoli rozděluje. Pro se vyslovila většina poslanců hnutí ANO. Sjezd se má konat od 22. do 25. května. Nový Lískovec chce kvůli přemnoženým holubům zřídit holubník a napomoci tak jejich regulaci. Podle průzkumu je situace nejproblematičtější v Oblé ulici. Teď bude potřeba vytipovat vhodnou lokalitu pro umístění holubníku.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Slavkov u Brna má novou stálou expozici s názvem Slavkov a Evropa v období napoleonských válek. Je v bývalých zámeckých konírnách. Pro veřejnost se otevře zítra. Obsahuje unikátní exponáty, které francouzský císař a vojevůdce Napoleon Bonaparte používal. Mají nevyčíslitelnou hodnotu. Česká hokejová reprezentace se sešla před odletem na švédské hry kompletní s 8 novými hráči oproti Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích z minulého týdne. Kouč Radim Rulík přivítal i další 2 posily ze zámoří. Obránce Marka Alšera s Mikulášem Hovorkou z Charlotte AHL, kteří si v této sezóně odbyli premiéru v NHL v barvách Floridy.
4: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Víme, jak to jezdí?
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna vás drží omezení před Velkou Bíteší mezi 155. a 160. kilometrem. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je silný provoz kamionů mezi 210. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se popojíždí od 3. kilometru. Ucpané silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. A omezení vás zdrží v obou směrech na silnici 52 mezi Pohořelicemi a Mikulovem u Pasohlávek. Navíc u Nové Vsi narazilo nákladní auto do dopravní značky. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Moje tchýně k nám přijela po svatbě jen jednou. Tak to máš štěstí. No nemám. Ona ještě neodjela.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A teď pro vás mám parádní balíček cen krokodiláci. Čeká na vás powerbanka, batoh, ponožky, láhev, deštník a další věci s brněnským designem. Ceny do soutěže věnovalo Dáme na vás. Participativní rozpočet města Brna. No a právě teď můžete přijít s nápadem, jak zlepšit město pro sebe i ostatní Brňáky. Poslouchejte dál a zapojte se do soutěže o bezva ceny. Brno zahájilo již 10. ročník participativního rozpočtu Dáme na vás. No a pokud víte o místech, kde chybí lavičky, stromy, dopravní hřiště nebo lezecká stěna, máte nápad na sérii workshopu či jinou komunitní akci, tak svoje nápady můžete posílat do 15. května na paro.damenavas.cz. No a vyvoláte studio 603 103 103. Pokud jste pozorně poslouchali, tak ta soutěžní otázka o tenhle ten balík cen bude velmi jednoduchá. Telefonní linka je volná 603 103 103. Zvedáme a ptáme se, kdo tam odkud, halo?
2: Jirko, čau, Dominik.
1: Ahoj Dominiku, voláš z Brna?
2: Ano, z Brna.
1: Ptáme se, do jakého data je možné podávat projekty? Dáme na vás.
2: Do 15. května.
1: A je to správně, balíček cen je tvůj.
2: Děkuji.
1: Tak si to užij a třeba tam pošli i nějaký skvělý nápad. Vydrž na telefonu, ahoj.
2: Děkuji, mě se ahoj.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýl.
1: Ano, tento týden v neděli to všechno proběhne, tak nezapomeňte na tu vaši maminku. Můžete jí popřát i prostřednictvím krokodýla. Budeme hrát celý den maminkám. Pište vaše vzkazy na studio@krokodil.cz. No a pozor, stáhněte se taky naší aplikaci, kde můžete nahrát přímo vzkaz hlasový své mamince, který odvysíláme.
0: Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
2: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na Rádiu Krokodýl.
3: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.
0: Radio Krokodýl.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Žizel. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění. V choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.
8: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp. 9. až 11. července v kempu Olšovec vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
9: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho Bipitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
10: Uniho Bipitel.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.

0: dělat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

0: Rádiem Krokodýl.
1: Je to tak, krokodýláci, tento týden 8. května se potkáme na brněnském výstavišti. Oslavíme 32. narozeniny krokodýla. No a těšte se na hvězdy jako Činasky, David Kolar, Ben Kristoval, Jiří Korn, ale taky hlavní třeba zahraniční DJ zvězda Rudimental. Vstupenky na brnomajal.cz, no a pozor, my soutěžíme taky o 2 Gold VIP vstupy, no a k tomu s vlastní soukromou WC budkou. Co pro to udělat? Napište nám na studio@krokodil.cz. Co všechno jste ochotní pro výhru podstoupit? Čím bláznivější nápad, tím lepší. No a pozor, co slíbíte, to budete muset splnit. Pište na studio@krokodil.cz.
0: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP, velmi ideální posluchači. Poslouchej

0: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
2: Klimatizace od 23 490 korun, včetně montáže, materiálu i dopravy?
3: Ano, slyšíte správně.
2: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
3: Žádné dlouhé čekání.
2: Profesionální montáž a rychlá realizace.
3: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
2: nebo telefon 724 100 122.
3: Klimatizace Břeclav.
2: Proti letnímu horku.
4: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
5: Unihoby.
4: Vše pro tvé zelené království.
6: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kulturapodhvězdami.cz a dojdi!
7: Fotbalový Artist Brno hostí už tuto středu v dalším důležitém zápase Příbram. Jihomoravská metropole už jeden prvoligový tým pro příští sezónu má. Pojďme nyní podpořit Artist s viděnou možného budoucího městského derby i mimo Prahu. Artist Brno Příbram, středa 6.5. od 18 hodin v Králově poli. Za Brno, za fotbal.
8: SK Artist Brno.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla Lucka Bílá tady u nás krátce před 16. hodinou. No a chystáme pro vás další hity Krokodýláci, podíváme se také na počasí a dopravu, no a víme samozřejmě, jak se s krokodýlem jezdí.
1: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické hudby. Na pódiu vystoupí 40 hudebníků, včetně mezinárodních hostů a smyčcového orchestru. Vstupenky v prodeji. Nad Brnem zahřmí 6. května.
0: No a ve studiu už taky připravena Petra, která má pro vás další čerstvé zprávy. Peťo, víte, o čem budou zprávy?
4: Hezké odpoledne, známou kolekci nafukovacích vesmírných těles doplnila Singulona, i o tom už za chvilku.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a po 16. to nejlepší z hitů Krokodýla dorazí Ava Max. Nebude chybět ani Sean Baker. A dáme si Miraj. Za 2,5 minuty tu bude 16. hodina.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a s krokodýlem vyrážíme taky na počasí. Krokodýláci venku, krásně slunečno, když se dívám na tu aktuální teplotu v centru Brna, téměř 28 stupňů Celsia. Já myslím, že doslova letní den. No a těšit se můžete samozřejmě i nadále, protože sluníčko nám bude svítit zítra. Sice meteorologové předpověděli krapet horší počasí, měl by se objevit taky nějaký ten déšť, každopádně teploty by měly sahat až k nějakým 25 stupňům. Jinak ráno bude zpočátku menší oblačnost, v průběhu dne bude oblačnosti přibývat, hlavně taky odpoledne, a k večeru se objeví dešťové přehánky a lokálně bouřky, tak s tím počítejte. Jinak ty zítřejší teploty mezi 23 až 26 stupni. No a v noci teď nám krapet opět přituhne, 14 až 11, no a v místech, kde bude bezvětří, tak tam bude teplota okolo 8 stupňů Celsia.
6: Partner pohodového počasí – lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Známou kolekci nafukovacích vesmírných těles brněnské hvězdárny nově doplnila Singulona. Jde o 6-metrový model černé díry. Nezachycuje však jen temnotu, ale také zářící horký plyn v jejím okolí, který do ní padá. Singulona bude k vidění také na festivalu Planet, který se bude konat o prázdninách. Soulová a muzikálová zpěvačka Michaela Kolman, dříve známá jako Michaela Nosková, se stala ombudsmankou Ministerstva práce a sociálních věcí. Bude se věnovat ochraně práv dětí i dospělých, řešením stížností, které na ministerstvo přicházejí, a zlepšování komunikace mezi veřejností a úřady. Britská policie vyšetřuje další žhářský útok, zaměřený tentokrát proti bývalé synagoze na východě Londýna. Požár naštěstí způsobil jen malé škody a nikdo nebyl zraněn. Britský premiér Starmer svolal kvůli sérii antisemitských útoků v hlavním městě schůzi, na které přislíbil, že pokusy Íránu nebo jakékoliv další země, která může usilovat o destabilizaci britské společnosti, nebude tolerovat. Čeští tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům v pražské O2 aréně. Utkání se uskuteční 18. a 19. září a hrát se bude na tvrdém povrchu. Davis Cupový zápas se v O2 aréně hrál naposledy v roce 2013.
6: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S krokodýlem taky nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. No a na telefonu máme Lenku.
7: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna vás zdrží omezení před Velkou Bíteší mezi 155. a 160. kilometrem. Na D1 před Brnem je silný provoz mezi 190. a 196. kilometrem. Podobná situace je i z Vyškova do Brna mezi 210. a 196. kilometrem. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se popojí od 6. kilometru. Omezení vás zdrží v obou směrech na silnici 52 mezi Pohořelicemi a Mikulovem u Pasohlávek. Kolona je na silnici 43 z Brna do Svitav mezi Českou a Lipůvkou. O kus dál za Milonicemi došlo ke střetu 3 osobních aut a bouralo se také u Černé hory na kruhovém objezdu. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Je krátce po 16. hodině, od mikrofonu Krokodýla už vás taky zdraví Milan Krobot, přeje vám parádní úterý, no a pokud jste krokodýláci například na cestě z práce, tak pevné nervy a hlavně v pohodě a v klidu dobře dojeďte domů. V tuto hodinu vás pozvu na rubriku Zdraví Krokodýl, no a dáme si brněnské hantece, do toho další hity, tak si to užijte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Manželka říká, tady máš ten doutník, 2 dny jsem ho sušila. On spadl do vody, no tak svým způsobem trochu ano, přesně řečeno do nočníků.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
2: Hey, what a perfect day.

0: Už taky brněnské hantec, no a jdeme si procvičit opět nějaké to slovní spojení, i když si myslím, že dneska to bude pro vás krokodýláci lážo plážo. Nejsem tu sám, je tu se mnou Honza Žanek Hlaváček, Žanina zdar, no a co tam máme, jdeme na tom.
1: Zdar jak svíňa z kroksný vládežníci. Gomite, co to znamená, když vám někdo hokne, kolik tisí poraky?
0: No, tak co vy, krokodýláci, já myslím, že je to naprosto jasný. I tak jsme si udělali takovou menší anketku mezi vámi posluchači.
2: Co to dělá?
3: Jak to pracuje?
4: Jak to funguje, ne?
5: Jako, kolik za to peněz?
6: To kolik máš peněz, bo kolik to stojí?
7: Kolik je hodin?
8: Jaký máš plat?
0: No, tak nevím, to jsem vás možná moc přecenil, krokodýláci, je snad jedna správná odpověď, protože kolik tisí po raky...
1: Kolik tisí po raky znamená, kolik je hodin. Tak na to hoďte čučku a pospíchejte, ať nepřijdete pozdě a mějte betelný den.
0: Hlavně pospíchejte, krokodýláci, pomalu, možná už se vám nachyluje čas ke konci vaší pracovní doby. Vy, co už jste z práce doma, tak už nožičky nahoru, pohodička, hlavně klídek, no a vy, co ženete z práce, tak hlavně opatrně s krokodýlem na cestách.
9: Brněnské hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
10: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
11: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
12: Snížíme o 2 stupně.
11: Bod 2. Průvan.
12: Dáme ručníky mezi okna.
13: Výborný návrh.
11: Bod 3. Plíseň.
12: Vydrhnout, přetřít.
14: A co udělat rekonstrukci?
13: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
15: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
16: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: Tradition. Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
1: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
2: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Je dobré mít své jistoty.
5: Vaše nejvěrnější rádio.
4: Stále s vámi.
6: Dva. Nosa.

0: Zdraví krokodýl.
1: Je tu Zdravý krokodýl, no a dnes máme ve studiu zástupkyni zdravotnického zařízení Viara Salve, paní magistru Lenku Fotrovou. V centru zdraví Viara Salve je i ordinace pro individuální celostní výživové poradenství. No a nás zajímá, s čím nám může pomoci a jak probíhá konzultace.
2: Může pomoci každému zdravému člověku, může pomoci předejít různým onemocněním. A pokud už tam nějaká nemoc je, tak vhodnou stravou můžeme mocně podpořit její léčbu. Ať už jde o diabetes, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, různé alergie, intolerance, střevní onemocnění a podobně. Konzultace probíhají formou rozhovoru, kdy posoudíme zprávy od vašeho ošetřujícího či celostního lékaře a krevní testy, pokud je máte. A pak společně nastavíme takovou stravu, aby pomáhala a zároveň chutnala. Protože chuť je velmi důležitým předpokladem proto, aby jídlo člověku prospívalo. Jsme tu proto, aby vám jídlo chutnalo a zároveň podporovalo vaše zdraví.
0: Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
3: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy, fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl.
1: Ano, krokodýláci, už tento pátek to celé vypukne, blíží se to velmi, velmi, velmi rychle, no a největší majálesový průvod v Česka brzy už tento pátek vyrazí. No a čeká vás skvělá show, volba krále královny, taky světové hvězdy, krásné počasí, no a jednoduše neuvěřitelný den od první do poslední vteřiny. Na stage Rádia Krokodýl, kde mimochodem oslavíme 32. narozeniny, se objeví kapela Trocha klidu, taky Martina Pártlová, vypsaná Fixa, Jirka Korn, David Koller, Činasky, Ben Kristova, Horkyže Slíženo, bude toho opravdu spousta. No a vy máte s námi možnost vyhrát taky dvě Gold VIP vstupenky. Stále totiž o ně hrajeme, krokodýláci, no a abyste je vyhráli, tak je potřeba k nám do studia nebo do krokodýla napsat e-mail studio@krokodil.cz, co šíleného a všechno jste schopni udělat pro to, abyste tyhle dvě Gold VIP vstupenky vyhráli. Tak nápady už k nám chodí, pište, uvidíme, který ten nápad anebo ten návrh bude nejlepší. My se na to moc těšíme, držíme palce, no a hlavně se těšíme na to, až to všechno splníte a vyrazíte s námi na brněnský Majáles.
0: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP, velmi ideální posluchači. Poslouchej a vyhrávej.
2: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Halo, jsme tu všichni.
9: Já nic nevidím.
8: Nemůžeme rozsvítit?
9: Je to tajný.
8: Takže,
9: pohraj jste.
8: Heneš, long story short, tady.
9: Brňák, Dian, jsem tu.
8: Hora, Jamaja, taky.
9: Dobrý.
8: Jdeme.
9: Jedu.
8: Hořák, zapínám, krájím.
9: Šlehám, sedím.
8: Strouhám,
9: flambuju.
8: Hasím.
9: Slejvám.
8: Utírám, solím, pepřím.
9: Servíruju.
8: To bude legendární hostina.
10: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
11: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
12: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Jarontovou, Robertem Míchou, Kristinou Danihelovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
13: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Hit za hitem z Krokodýla krátce před 17. hodinou. No a ve studiu už je připravená opět Petra s dalšími zprávami. A o čem budou?
1: Hezké odpoledne. Brno bude hostit mistrovství republiky šachistů. I o tom už za chvilku. Rádio.

0: Tady je Karel z Nového Města. Zahrajte všem, co poslouchají u nás v hospůdce.
1: Ahoj, tady Katka z Lipovky. Zahrajte mi prosím Kabáty do práce, děkuji.
2: Hity na přání každý všední večer po 19. a o víkendu po 11. hodině na Rádiu Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
4: I po 17. hodině to nejlepší z hitu Krokodýla dorazí Alan Walker. Nebude chybět ani Límal. A dáme si to nejlepší z českých hitů a dorazí Kabáti. Za minutu a 10 vteřin je to 17. hodina.
5: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
4: No a teď už taky vyrážíme pohledem na počasí. Brno a Jižní Morava krásně se sluníčkem. Když se dívám, kde je nejvyšší teplota, tak aktuálně nám nejvyšší teplotu hlásí z Podivína 28,1 desetina stupně. Jinak 24, to je teplota na Vysočině, no a z Vyškovska tam je teplota 25,5 stupně. Jinak se dívám, zítra nás čeká taky docela pěkné počasí. Každopádně už počítejte s tím, že dorazí nějaký ten déšť. Co se týče teplot, tak zítra by se měly teploty pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia. Ráno a zpočátku dopoledne bude jen menší oblačnost, jinak pak bude oblačnosti přibývat. No a odpoledne a večer se mohou na většině území objevit přehánky a lokálně krokodýláci také bouřky.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Je 5, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Od 1. června budou veškeré služby pro klienty Správy sociálního zabezpečení Brno a Brno venkov poskytovány v budově na adrese Veveří 5. Stávající provoz na Kounicově 14 bude k uvedenému datu ukončen a budova bude pro veřejnost uzavřena. Už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Dalších 30% území je zasaženo druhým a třetím nejhorším stupněm a výraznější zlepšení situace nelze v dalších dnech podle meteorologů očekávat. Na Moravě především směrem na východ nemusí tento týden pršet vůbec. A zatímco Česko si dopřává jaro plnými doušky, Spojené království tento týden zasáhne zimní počasí. Tamní meteorologové předpovídají, že zítra dorazí do několika částí ostrovů mrazivé teploty, které způsobí i vydatné sněžení. Na jihu Anglie by mohlo sněžit až 9 hodin. Za účasti dlouholeté české jedničky Davida Navary se v Brně odehraje mistrovství republiky šachistů. Zúčastní se ho 10 nejlepších mužů a 12 žen. Turnaj s dotací 500 000 korun začne ve čtvrtek a noví mistři budou korunováni v sobotu 16. května. Do Brna se mistrovství Česka vrací po 20 letech.
7: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: S Krokodýlem vyrážíme také na silnice, no a info má Lenka.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna vás zdrží omezení před Velkou Bíteší mezi 155. a 160. kilometrem. Na dálnici D1 před Brnem je silný provoz mezi 182. a 196. kilometrem a podobná situace je z Vyškova do Brna mezi 210. a 196. kilometrem. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se popojíždí od 3. kilometru. Kolona je na silnici 43 z Brna do Světa v před Lipůvkou a o kus dál za Milonicemi. Policie došetřuje nehodu. Očekávejte dlouhé zdržení v obou směrech. Ucpana

0: zpomaluje. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Milan Krobota na Krokodýlu s vámi i po 17. hodině. No a za malou chvíli už taky je naší nejmenší naše zlatíčka, kterých jsme se ptali tentokrát na to, proč se musíme umývat.
1: Aby jsme taky v rukou neměli bacily.
0: Více odpovědí za malou chvíli, no a v této hodině taky krokodýlí zvuky, tak buďte ve střehu.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane, jak pak se jmenujete? Až se vdáte, tak mě budete mít každý den v ruce.
3: Počkejte, jak pak se jmenujete?
2: Vařečka.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Ano, na Krokodýlu už taky vyrážíme přímo mezi naše nejmenší, mezi naše zlatíčka. Vyrazili jsme na školku na Lesnou. No a tam jsme se do školky na Lesnou a tam jsme se děti ptali na to, proč se musíme umývat.
2: Aby jsme nesmrděli. Aby jsme byli čistí. Aby jsme neměli veliký bačely. Aby nám nesmrděli prcky a pipky.

0: špinavý. Protože, aby jsme nebyli špinaví, aby nám nešprdili pročky.
1: Aby jsme taky v rukou neměli bacily.
2: Tak to slyšíte sami, tolik naše zladíčka, tak vám rodičům velký palec nahoru, že vaše ratolesti vedete správným směrem. No, venku teploty naprosto parádní, sice ještě očáchnout se ve vodě, to by asi byla pěkná kosa, každopádně kdyby náhodou se šel někdo koupat, tak si užijte to tužování.
3: Zladíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
4: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
3: Rádio Krokodýl. Milan Krogot.
5: Ikonický romantický balet se vrací do Brna. Žizel. Nesmrtelný příběh o lásce, zradě i odpuštění. V choreografii hvězdy kubánského baletu Rodolfa Castellanose. Uvádíme od 8. května v Mahenově divadle.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
8: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
11: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
12: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

extra ceny tady u nás na Krokodýlu 17 hodin 32 minut k tomu, no a my už máme pro vás, krokodýláci, taky jeden tip. Do Brna totiž dorazily unikátní vozy expozice replik legionářských vagónů, takzvaný legiovlak. No a můžete ho navštívit v Brně na Královopolském nádraží, bude tam až do 17. května a otevřeno je tam mezi 8. až 18. ve všední den a o víkendu mezi 9. a 19. Tak si to užijte, no a věřím tomu, že si užijete i další hity Krokodýla, Black Eyed Peas, anebo také Shaggy.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tu krokodýlácino a v banku parádní částka 98 500 korun za tento krokodýlí zvuk. No a pokud máte tip, volejte právě teď Studio Krokodýla 603 103 103.
0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tu, krokodýláci. Před námi další soutěžní kolo Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky, no a v banku 98 500 korun. No a jdeme se podívat, kdo pak se nám dovolal do studia jako první. Krokodýl, kdo tam?
2: Dobrý odpoledne, tady je Radek ze Šidboric.
1: Radku, my vás zdravíme. Co dnes děláte už? Máte odpočinek nebo jste v práci?
2: Ne, volám z auta, stojím v Těšanech u Hřbitova, protože jsem se dovolal na krokodýlí zvuk.
1: Jo, takhle, dobrý, tak to jsme tu ještě neměli tenhle případ, ale to nevadí. No, o to možná větší budete mít štěstí s tím vaším typem. Tak jdeme tedy soutěžit?
2: Jdeme na to.
1: Co myslíte, že je náš krokodýlí zvuk tedy?
2: Já si myslím, že ten zvuk vzniká manipulací ze žaluziama, buď to stažením nebo vytažení žaluzí na oknech.
1: Dobrá. Podle vás tedy, když budeme vytahovat nebo stahovat žaluzie, tak to zní takto. No a uvidíme, co na to náš arbitr. 98 500 ve hře.
2: 98,5%.
1: No... To zní dobře. Ano, to mě nenapadlo se to takhle přirovnat. To zní hodně dobře. Tak držím palce. No a náš arbitr říká, že...
2: Tak to ještě není teplo. Málo slunka.
1: Tak to ještě není těch 99%. No, každopádně držíme palce třeba s vaším typem příště. Mějte se krásně, díky, že ladíte, a naslyšenou.
2: Jo, taky. Naschledanou.
1: Tak krokodýláci, další tip za námi, ani tentokrát to nedopadlo, znamená to jediné, náš krokodýlí bank opět o něco navýšíme, no a vám všem ostatním držíme palce a počkejte si na další výzvu.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
3: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
4: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
5: Za kolik bereš?
6: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
7: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
8: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
9: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz.
12: Starnet internet.
13: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
14: Unihoby.
13: Vše pro tvé zelené království.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
0: Hit za hitem.
14: Rádio Krokodýl.

0: Hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Pharrell Williams, Happy, krátce před 18. No a ve studiu Petra s dalšími zprávami, o čem budou.
1: Pěkné odpoledne, nový Lískovec chce zřídit holubník, i o tom už za chvilku.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Jmenuji se Petr Kopečný, jsem ředitelem základní školy a mateřské školy logopedické v Brně na Veslařské ulici. Používání mobilních telefonů máme, jejich využívání ve volném čase o přestávkách omezeno v našem školním řádu a dává nám to velký smysl, protože si všímáme, že díky tomuto částečnému omezení spolu děti a žáci a žákyně více komunikují, a to nejen o přestávkách, ale třeba i v čase, kdy mají volný program ve škole.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
5: Kultura pod hvězdami míří letos opět do Brna. Muzikály, humor, rodinná pohádka nebo večer plný českých hitů, a to vše pod širým nebem. V červnu a srpnu ožije koupaliště Biotop v Komárově oblíbenými tituly jako Rebelové, 50 odstínů, Lotrando a Zubejda i koncertem Pod sta legendám. Kultura pod hvězdami v červnu a srpnu v Brně. Více na kulturapodhvězdami.cz.
6: Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické hudby. Na pódiu vystoupí 40 hudebníků, včetně mezinárodních hostů a smyčcového orchestru. Vstupenky v prodeji. Nad Brnem zahřmí 6. května.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 18. to nejlepší z hitu Krokodýla, David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Dáme si Blondín. A nebude chybět Eva Farná.
7: Mám prostě od pámbička boky jako skříň.
0: Za půl minuty je to 18. hodina.
8: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a v centru Brna stále parádně, to stejné platí pro celou jižní Moravu, aktuálně v centru téměř 27 stupňů Celsia. No a zítřejší den oblačnost, počítejte také odpoledne večer s dešťovými přehánkami a také bouřkami, no a teploty mezi 23 až 26 stupňů Celsia.
9: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nový Lískovec chce kvůli přemnoženým holubům zřídit holubník a na pomoci tak jejich regulaci. Podle průzkumu je situace nejproblematičtější v Oblé ulici. Teď bude potřeba vytipovat vhodnou lokalitu pro umístění holubníku. Fakultní nemocnice Brno chystá rekonstrukci kliniky dětských infekčních nemocí v dětské nemocnici, která by měla začít v červnu. Jedná se zejména o opravy infekčních lůžkových oddělení.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Slavkov u Brna má novou stálou expozici s názvem Slavkov a Evropa v období napoleonských válek. Je v bývalých zámeckých konírnách. Pro veřejnost se otevře zítra. Obsahuje unikátní exponáty, které francouzský císař a vojevůdce Napoleon Bonaparte používal. Mají nevyčíslitelnou hodnotu. Česká hokejová reprezentace se sešla před odletem na švédské hry kompletní s osminovými hráči oproti Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích z minulého týdne. Kouč Radim Rulík přivítal i další dvě posily ze zámoří. Obránce Marka Alšera s Mikulášem Hovorkou z Charlotte z AHL, kteří si v této sezóně odbyli premiéru v NHL v barvách Floridy.
10: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: No a vyrážíme taky na silnice, více informací Malenka.
11: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy před Brnem je silný provoz mezi 182. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy očekávejte silný provoz a přerušované kolony kamionů od 11. kilometru až ke sjezdu na dálnici D1. A omezení vás zdrží v obou směrech na silnici 52 mezi Pohořelicemi a Mikulovem u Pasohlávek. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Lenka Roštoková.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Na Krokodýlu startuje úterní podvečer, no a za mikrofon opět usedá Jirka Wiener, tak si to užijte stejně jako další hity Krokodýla. Vy co, jdete do práce, tak krokodýláci, ať vám to utíká, ať se v práci daří, no a to nejlepší z hitů od nás.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: krokodýl.
1: Ano, tento týden v neděli to všechno proběhne, tak nezapomeňte na tu vaši maminku. Můžete jí popřát i prostřednictvím krokodýla. Budeme hrát celý den maminkám. Pište vaše vzkazy na studio@krokodil.cz. No a pozor, stáhněte se taky naší aplikaci, kde můžete nahrát přímo vzkaz hlasový své mamince, který odvysíláme.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Fotbalový artist Brno hostí už tuto středu v dalším důležitém zápase Příbram. Jihomoravská metropole už jeden prvoligový tým pro příští sezónu má. Pojďme nyní podpořit artist s viděnou možného budoucího městského derby i mimo Prahu. Artist Brno Příbram. Středa 6.5. od 18 hodin v Králově poli. Za Brno, za fotbal.
7: SK Artist Brno.
8: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a Hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
9: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza,

0: voňava fokáča, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
1: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Je dobré mít spolehlivého přítele.
6: Vaše nejvěrnější rádio.
5: Stále s vámi.

posloucháte S krokodýlem, tady vaše rádio, za okamžik se podíváme do ulic Brna. Brno má černou díru, slyšíte dobře, nová planeta, on je to spíše další model, hvězdárny Brno, i o tom za malou chvíli, tady u nás na krokodýlu.

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Tak jak už víte, hvězdárna Planetárium Brno pro vás mají modely Slunce, Země, dokonce Měsíce, Marsu. No a představte si, bude nová planeta letos. Víc už ředitel hvězdárny Brno Jiří Dušek.
2: Naše hvězdárna předvedla nový navigovací model. Je to model Černé díry, která má hmotnost zhruba srovnatelnou jako planeta Jupiter. A taková černá díra by měla průměr zhruba 6 metrů. A začali jsme ji náhodně vystavovat po Brně na různých místech, protože v pondělí 18. května u nás na Kraví hoře začíná velká mezinárodní konference odborníků na studium veleobří černé díry v centru naší galaxie za účasti nositelky Nobelovy ceny paní profesorky Andrej Hess. Naše Singulona, jak model nazýváme, bude náhodně k vidění po celý květen na území města Brna. Mimochodem ve druhé polovině května bude také výstava o černých dírách na Moravském náměstí, volně přístupná. A protože chystáme samozřejmě náš letní festival Planet, tak se to pravděpodobností zhmotní i tam.
1: Tak hvězdárna Brno má novou planetu, i když ona je to spíš černá díra, jmenuje se Singaluna. Víme, co se děje, krokodýl?
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Zveme tě na pořádně rychlou cestu časem. Histocup se řítí do Brna a veze legendární závodní auta, která psala historii motorsportu. Přijď si je užít v akci už tento víkend, 9. a 10. května na Masarykův okruh. Víc informací najdeš na autodrombrno.com.
7: Halo, jsme tu všichni.
8: Já nic nevidím.
7: Nemůžem rozsvítit?
8: Je to tajný.
7: Takže, pohraj jste.
8: Heneš, long story short, tady.
9: Brňák, Dian, jsem tu.
10: Hora, já Maja, taky.
7: Dobrý.
8: Jdeme.
7: Jedu.
8: Hořák, zapínám, krájím.
9: Šlehám,
8: sedím,
9: strouhám,
8: flambuju.
7: Hasím.
8: Slejvám. Utírám, solím, pepřím.
7: Servíruju.
8: To bude legendární hostina.
11: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
12: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
13: Ano, slyšíte správně.
12: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé Jižní Moravě.
13: Žádné dlouhé čekání.
12: Profesionální montáž a rychlá realizace.
13: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
12: nebo telefon 724 100 122.
13: Klimatizace Břeclav.
12: Řešení proti letnímu horku.
14: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
15: Unihoby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kultura-podhvězdami.cz a dojdi!
17: První probuzení na moři?
18: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
19: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po 19. z Krokodýla Miraj. A pak už budeme hrát třeba i podle vás. Pojďme se podívat, co je nového.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Fakultní nemocnice Brno chystá rekonstrukci kliniky dětských infekčních nemocí v dětské nemocnici, která by měla začít v červnu. Jedná se zejména o opravy infekčních lůžkových oddělení. Nový lískovec chce kvůli přemnoženým holubům zřídit holubník a na pomoci tak jejich regulaci. Podle průzkumu je situace nejproblematičtější v Oblé ulici. Teď bude potřeba vytipovat vhodnou lokalitu pro umístění holubníku. Známou kolekci nafukovacích vesmírných těles brněnské hvězdárny nově doplnila Singulona. Jde o 6-metrový model černé díry. K vidění bude také na festivalu Planet, který proběhne o prázdninách.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Je to tady krokodýláci, Jirka s vámi, no a teď už taky vy můžete se s námi spojit v této hodině. 603 103 103. Tady jsou hity na přání, co si pustíme, co to bude?

0: Tady je Krokodýl. Tohle jsou hity na přání. Přejeme pěkný podvečer. Dneska je tam doslova letně. Janča si to užívá v Řečkovicích, že jo?
1: Zatím. Já jsem byla chvilku na úřadě v Braniškově zaplatit popelnici, takže...
0: No to vidíš to, zaplatit popelnice, správně. Komu zahraješ? Pro koho to bude?
1: Zahrál písničku pro tebe, hlavně do rádia, pro Peťulku, pro všechny, který mě znají. A pro moji mámu a pro mýho přítele a pro jeho tatínka.
0: Jančo, už to letí, my zdravíme Řečkovice, tady je Krokodýl, jsme vaše rádio. I takhle na večer. Pěkný, pěkné třeba, pěknou cestu domů.

0: Blíží se Den matek a tak vysílání Rádia Krokodýl bude patřit všem maminkám. Poslouchej a vyhrávej. Víc na www.krokodil.cz.
1: Řekněte to květinou. Carmen Flora v Krpoli a nově i v Mikulově. Kytičky od Carmen Flora. Malé, velké, svatební, vždy čerstvé a kamkoliv. Carmen-flora.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
4: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
5: Unihoby.
4: Vše pro tvé zelené království.
6: Je dobré mít spřízněnou duši.
7: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé, výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
1: Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Je dobré být spolu.
2: Vaše nejvěrnější rádio.
1: Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Tak jak už víte, Hvězdárna a Planetárium Brno pro vás mají modely Slunce, Země, dokonce Měsíce, Marsu. No a představte si, bude nová planeta letos. Víc už ředitel Hvězdárny Brno Jiří Dušek.
2: Naše Hvězdárna předvedla nový napukovací model. Je to model Černé díry, která má hmotnost zhruba srovnatelnou jako planeta Jupiter. A taková černá díra by měla průměr zhruba 6 metrů. A začali jsme ji náhodně vystavovat po Brně na různých místech, protože v pondělí 18. května u nás na Kraví hoře začíná velká mezinárodní konference odborníků na studium veleobří černé díry v centru naší galaxie za účasti nositelky Nobelovy ceny paní profesorky Andrej Ghez. Naše Singulona, jak model nazýváme, bude náhodně k vidění po celý květen na území města Brna. Mimochodem ve druhé polovině května bude také výstava o černých dírách na Moravském náměstí, volně přístupná. A protože chystáme samozřejmě náš letní festival Planet, tak se to pravděpodobností zhmotní i tam.
1: Tak Hvězdárna Brno má novou planetu, i když ona je to spíš černá díra, jmenuje se Singaluna. Víme, co se děje, Krokodýl?
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
1: Uniho by.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 21. hit za hitem Kínán. Dáme si Liquido Narkotik. A nebo Karla Gota. Ale může se stát. Hity i po 21. hodině na Krokodýlo.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Fakultní nemocnice Brno chystá rekonstrukci kliniky dětských infekčních nemocí v dětské nemocnici, která by měla začít v červnu. Jedná se zejména o opravy infekčních lůžkových oddělení. Nový lískovec chce kvůli přemnoženým holubům zřídit holubník a na pomoci tak jejich regulaci. Podle průzkumu je situace nejproblematičtější v Oblé ulici. Teď bude potřeba vytipovat vhodnou lokalitu pro umístění holubníku. Známou kolekci nafukovacích vesmírných těles brněnské hvězdárny nově doplnila Singulona. Jde o 6-metrový model černé díry. K vidění bude také na festivalu Planet, který proběhne o prázdninách.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít někoho rád.

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Nitrní krokodýlí plíšek se nám krásně rozjíždí, máme 5. květen, pohodu, dobrou náladu vám všem přeji, doufám, že při úterku se máte báječně a skvěle si budete užívat i krokodýlí.

Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 98 000 korun.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

Dneska má svátek Klaudie a my přejeme všechno krásné, dámy jen to nejlepší. Spousty z vás slaví narozeniny či jiné výročí, tak hlavně k těm narozeninám dnešním 5.5. přejeme všechno krásné.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Na vlně Krokodýla další ty jsou připravené. Jarek přeje hezký poslech. Budeme zdravit vás, co nás posloucháte v Třebíči na 101,7 FM. Ano, i Třebíč ladí a my jsme za to rádi, tak vychutnávejte. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Radio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Radio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Další skvělé hity jsou připravené pro vás ve vysílání Krokodýla. Jarek přeje hezký poslech. Dnes máme světově Den Evropy, také Den boje za rovná práva handicapovaných, Mezinárodní den porodních asistentek, Světový den hygieny rukou a Světový den plícní hypertenze. A v rámci UNESCO máme Den portugalštiny. No, abyste viděli, čím zajímavý ten dnešní 5. květen je. Teď ale přání krásné noci a užívejte si hit za hitem.

Krokodýl stále s vámi, Jarek přeje hezký poslech. Krokodýl je rádio, které pomáhá, a to třeba i vám. Potřebujete pomoc? Napište pomoc@krokodil.cz. Víte o někom, kdo by naši společnou pomoc potřeboval? Neváhejte a také pište pomoc@krokodil.cz.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlem do pelíšku.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

Půlnoc se nám blíží, stále jste ale v úterním krokodýlím pelíšku, tak co, všechno zvládáte na pohodu? Věřím, že ano, pokud jste v práci, tak to zvládněte dál, pokud do půlnoci makáte, je to za pár, no ale pokud do ranních hodin, tak to bude samozřejmě stále s dobrou náladou při hitech krokodýla. Znáš mě?

0: přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
1: Aj.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď v mojí starý

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Užíváme si největší hudební výběr, Jarek vám přeje krásný poslech a my míříme mezi naše nejmenší posluchače. Vydali jsme se do školky a ptali se dětí, proč se rodí maminka, miminka a děti a ne tatínkům.
1: Protože maminky jsou holky. Protože jen tatínci nejsou holky, ale kluci. Děti se rodí u maminka, protože kluci ne, protože mají kouly a maminka, protože mají pupinky.
2: Že by to bylo hloupý.
3: Protože tatínky mají krátký vlasy a holky dlouhý.
0: Proč se ty děti rodí maminkám a ne tatínkům? Nás zajímalo a našich nejmenších jsme se ptali. Teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Vitamíny nejsou bonbóny a špatná kombinace doplňků může ovlivnit i léky. I to probereme u nás na Vlně kroku díla. Sáhnout po vitamínech na imunitu, hořčíku, na stres a kolagenu na pleť. Pro mnoho Čechů běžná rutina, která má vést ke zdravějšímu životnímu stylu. Jenže může vzniknout i opačný efekt. Lidé kombinující doplňky stravy bez přehledu, nevědomky si mohou samozřejmě přidat trošku komplikace, protože se začnou léky překrývat, oslabovat jejich účinek nebo si i přitíží. Tak bacha na to, co berete, poraďte se případně s lékařem. My vám přejeme pevné zdraví a hlavně příjemný poslech i tu krokodýla.

si práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.